0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Je, dobrý den, pane Carboch.
2: Co pak tady děláte na lavičce?
1: Ale chci si tady jenom něco malého zakousnout, víte?
2: Ale jo.
1: No. Nechcete si přisednout na chviličku?
2: Myslíte sem na lavičku?
1: No tak kam jinám?
2: No tak jestli není moc studená zrovna.
1: To není, to ne.
2: Tak bych si kvíli přised, no.
1: No.
2: A jo.
1: Co pak, jste nějaký nastýdlej nebo co?
2: No jo, nějak jsem trochu profouk od spona, víte? A potřeboval bych si spíš sednout na něco teplýho, to víte.
1: To chápu.
2: No jo. A víte, že tahle ta lavička je nějak mimořádně teplá?
1: Tak.
2: Já bych řekl, že skoro přímo hřeje.
1: No.
2: Jak je tohle možný?
1: To nevím.
2: No jo. Co vám hledáte?
1: Ale koukám, kam jsem si dal ten můj řízeček.
2: Jste tady měl někde řízek?
1: No, někam jsem si ho sem položil, víte.
2: Jsem někam na lavičku?
1: No, jsem rovna.
2: Jo?
1: Ano.
2: Poslyšte, nebyl ten řízek náhodou ještě teplej?
1: No to byl.
2: Jo?
1: No.
2: A nepoložil jste ho náhodou semhle na tu stranu někde, kde já sedím?
1: A víte, že to je možný.
2: Jo?
1: Proč se ptáte?
2: Ne, já jenom, že mi tak napadá, jestli třeba to teplo, co tady cítím z té lavičky, nějak nesouvisí s tím řízkem, víte?
1: No jo, to je možný.
2: No jo.
1: A hřeje vás to hodně?
2: No dost vám.
1: Jo.
2: Asi jako když sedím na něčem ovzátým.
1: Tak to sedíte asi na tom řízku, pane Carbo.
2: Že jo?
1: Jo.
2: Já si o to již taky myslím, víte?
1: No jo.
2: Pane, kde by se vzalo teď na té lavičce najednou to teplo,
1: no
2: že jo?
1: Právě. To je mi taky divný.
2: No jo. Víte, co snad bude nejlepší? Asi stoupnu a koupnem se, ne?
1: Jo. To bude nejlepší asi. Dělejte, to je on.
2: Víte, co vám to říkal, já jsem no zamyslel. No jo. No. Tak si nechte chutnat, no jo.
1: No já už ho teďka jíst nebudu, víte?
2: Ne.
1: Ne.
2: Co baví, řízky nerad, nebo co?
1: To ne, ale nemám na něj nějak chuť.
2: A
1: nechtěl byste si ho vzít, víš, že bych vám ho nabít?
2: No tak já vám taky nějak na něj nemám chuť.
1: Tak to, že najednou nechcete.
2: Ale to je vám zvláštní u mě, víte?
1: Jo.
2: Já vždycky, když si sednu na něco k jídlu, tak vám potom už na to nemám chuť.
1: Tak co s tím teďka budeme dělat? Nemáte náhodou doma psa?
2: Psa? Tak to ne, ale jestli byste dovolili, tak bych ho vzal třeba manželce.
1: Ale jo! Jen si ho vemte, já tady mám náhodou ještě závin, víte, aha, takže nechtěl byste kousek, že bych vám nabít?
2: Ale jo, to jo, já bych si dal.
1: Tady náhodou, víte,
2: no jo,
1: takže
2: tak to jo, to víte, zase.
1: Ale je, já už tady mám jenom jeden.
2: To nevadí, to mě stačí, to je. No jo, to je dobrý tohle, to.
1: No jo.
2: Nějaký moučník nebo co, ne?
1: No, říkám, závin.
2: Ne, proto, no jo. Moc dobrý. Jak se říká, že to jmenuje?
1: Závin.
2: A jo.
1: Vy to neznáte.
2: Jo, to já znám tohle, jo.
1: Proč byste to neznal?
2: Už jsem taky někde jet tohle,
1: no,
2: to.
1: Proč by ne?
2: No jo. Takový pečivo, jako, že jo, nebo co?
1: No všem, jo. To říkám, jablečnej závin.
2: No jo, opravdu no. Dobrý, jo. To je nějaký ovoce v tom, nebo co, ne?
1: Více, když je to jablečnej závin.
2: No jo, to je právě, to je s ovocem většinou bývá,
1: no.
2: Jo. To je nějaký hrušky v tom, ne, nebo co?
1: Kdepak? Jabka.
2: Jo, jabka, aha.
1: Jabka.
2: Opravdu dobrý to je, jo.
1: No.
2: Chutná skoro jako štrůdel.
1: Ale to je přece štrůdl.
2: Jo, to je štrůdl,
1: no,
2: já.
1: Všem, no.
2: Ne, já myslím, že jste říkal, že to je jablečný závin.
1: Přece štrůdl nebo závin, to je jedno.
2: No to je jedno, ano. A tohle je štrůdl nebo závin, teda?
1: No tak správně česky se tomu říká jablečný závin.
2: Je to opravdu moc dobrý, ano.
1: No.
2: Já myslím, že to je skoro lepší než ten štrůdl.
1: Dobrý je to.
2: Jo.
1: Ale víte, co já taky rád, pane Carbo? Já jim rád jabka v županu.
2: No jo, to já jim taky rád, jabka, no. A mě už jedno, jestli mám na sobě župan, nebo jestli mám na sobě celý.
1: Ale vy mě nerozumíte.
2: Ne?
1: Jabka v županu jsou pečivo.
2: Jo?
1: No.
2: A já myslím, že ne, poslyšte. Jabka jsou ovoce, jabka.
1: Vy mě nechápete, samozřejmě, že jabka jsou ovoce, no. Ale když upečete jabka v županu, je to už pečivo.
2: Jo?
1: No.
2: Já myslím, že ne, poslyšte. I když ty jabka upečete v županu, tak to jsou potom pečený jabka, ale pořád to ještě ovoce.
1: Ale upečený jabka v těstě přece patří k pečivu.
2: No to je možný, no. Jo, jo.
1: A když děláte jabka v županu, musíte přece nejdříve obalit v těstě, ne?
2: Ano, ano. No. A co má to těsto společného s tím županem?
1: No, to je potom, jak si ten pečený župan.
2: Jo.
1: No.
2: A on ten župan se peče sebou?
1: No, samozřejmě, jinak by to přece nebyly jabka v županu.
2: No to je pravda.
1: No.
2: To musí ale chutnat dost divně s tím županem, ne?
1: Pak to chutná výborně. Vy si to zkuste někdy udělat.
2: Jo. No. Myslíte, upít ten župan s těma jabkama?
1: Ty jabka v županu.
2: Aha, takhle, jo, jo.
1: No. A jak se to dělá, to no, máte...
2: Já to s vámi někdy zkusím, ano.
1: Jo.
2: Já mám doma takový starý župan, víte? Tak...
1: To máte vlastně v každý kuchařce, víte, recept na to, jak jo. Se to dělá.
2: No tak já podle kuchařky moc rád nevazím, víte?
1: No proč, když je to dobrá kuchařka?
2: A dejte pokoj. Já jsem tuhle dělal například knedlíky podle kuchařky.
1: No.
2: Tam stálo, krájíte 3 dny starý housky.
1: Jo, jo.
2: Já už jich měl nakrájenou plnou vanu, ještě jsem nekrájel ani den.
1: Jo, ale to jste tomu, pane Carbok, špatně porozuměl. Ježíš Maria, já už mám posvačně a budu muset běžet.
2: No já už taky mám posvačně, no jo.
1: Tak tedy, naschledanou. A jestli vám můžu poradit, pane Carbok, no. Udělejte si nějaký kurz ve vaření, vy tomu ještě jak je vidět moc nerozumíte.
2: Víte, já už chodím 5 roku do kurzu na vaření.
1: No jak je možný, že to ještě tak málo znáte?
2: Ale to víte, my jsme teprve u feudalismu.
1: Jo, no. Tak.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

nám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vážení přátelé, já vám budu hrát, ale současně i zpívat.
2: Šmitec jste si nechal tady vzadu. Šmitec, zapomněl jste si tady šmitec vzadu.
1: No ale na co smyčec?
2: Nechal jste ho ležet tady vedle. Jste nechal ležet šmitec.
1: No ale na co smyčec?
2: No chcete hrát tady na housle a nechal jste si tady šmitec vzadu.
1: Prosím vás, přece tohle nejsou housle.
2: To nejsou housle?
1: No ovšem, že ne.
2: A co je to?
1: No to je banjo.
2: Co?
1: Banjo.
2: Banjo?
1: No ano.
2: Tohle to?
1: No to je banjo.
2: To je banjo tohle?
1: No samozřejmě.
2: Podívejte, banjo. Hezký banjínko to je, co?
1: No je to takový lahodný hudební nástroj.
2: Ano. No tak trošku tvarem skoro jako taková basa, bych řekl, co?
1: Ale prosím vás, banjo a basa to jsou rozdílné nástroje.
2: No ne, je to menší, prosím. Je to menší, ne, já myslím jako taková mladá basa, víte, ale že to je?
1: Banjo a basa, to
2: no ne, je to menší, já říkám, že to je menší, ano, je to menší. No.
1: Koukám jako blázen.
2: Co říkáte?
1: Ale že koukám jako blázen.
2: Je tak? A víte, že jsem vám to chtěl zrovna taky říct? No, je to menší, je to jako housle, no proto jsem si to poplet.
1: Prosím vás, housle, dejte to.
2: Kdyby to nemělo housle. Tady tu bublinu, tak to jsou
1: no jo,
2: housle.
1: Bublinu. Dávejte dobrý pozor, já vám to vysvětlím. Tak na housle se hraje s tímto smyčcem.
2: Ne jo. No. Nebo s jiným taky, že jo?
1: No nebo s jiným, jo. To je jedno.
2: To je jedno, ano, prostě ze smyčcem.
1: No. A na banjo se brnká.
2: Brnká, ano.
1: A v tom je právě ten podstatný rozdíl.
2: No jo, tak v tom je rozdíl, ano. No, ale taky se může hrát na banjo se šmicem, jako na housle.
1: Tady je vidět, pane, že vy tomu ale vůbec nerozumíte, víte, ale vůbec ne.
2: Já, vy tomu nerozumíte, pane, já jsem z hudební rodiny, tak mi neříkejte, že tomu nerozumím.
1: Vy jste z hudební rodiny.
2: No, bodeď. Táta hraje taky.
1: Váš otec také.
2: No.
1: Celá rodina hudebně nadaná. No.
2: Táta je taky ladič pian.
1: Ladič pian dokonce.
2: No, tak on je víc pian než ladič, víte. Všichni jsme hudebně nadaný. No. Teď je syn taky už začíná, tak trošku.
1: Vy máte syna.
2: Syna.
1: Jste se ani nepochlubil, že máte syna.
2: No. Kluk je to.
1: No když je to syn, tak je to kluk. No, tak prosím.
2: A chytrej kluk je to.
1: Tak. Jako táta, no. Že jo? No jo.
2: To vám je tak chytrý dítě, víte. Vy jste nevěřili, jak ty děti už jsou někdy chytrý. Představte si, že loni vám bylo takový studený leto, jestli pamatujete.
1: No tak zima, sichravo.
2: A my jsme takhle seděli doma, v tom sichralu.
1: V té zimě, ne?
2: V té zimě zkrátka. Je. A já vám tak povídám najednou, bože, to je zima. A jak on vám kluk slyšel, že říkám zima, to slovo zima,
1: no,
2: víte?
1: No, já chápu, jo.
2: Tak vám hned povídá, bude padat níh, povídá.
1: No.
2: A uděláme hůlála.
1: To je ale roztomilý. No.
2: Tak vám hned poznal, když jsem řekl zima, že by mohl padat níh a že by mohl dělat hůlála.
1: No, to je ale chytré dítě, no. No jo. A kolik pak je mu roku?
2: Teď mu bude 14 let. On má právě kluk taky takové hudební sklony, víte? A já bych ho chtěl taky nechat učit hrát na nějaký podobný hudební nástroj. Co byste tak doporučoval něco podobného, jako je tohle banjo?
1: Jako banjo? Nějakou brnkačku?
2: Co takovou brnkačku?
1: No tak
2: nějakou...
1: jako znalec hudebních nástrojů vám mohu doporučit, jako je kytara. A kdybyste ovšem chtěl, tak můžete chlapce nechat hrát ukulele.
2: U koho myslíte?
1: No to u koho? Ukulele.
2: Ukulele?
1: No.
2: No jo, ukulele, ano. A kde bydlí ten pan Kulel vlastně?
1: No člověče, jaký Kulel?
2: No ten, jak říkáte, abych ho nechal učit hrát ukulele.
1: Vy mě nechápete, ukulele je hudební nástroj.
2: Je tak, ano.
1: No.
2: Tak on vůbec nevyučuje, u něj jenom nějaký hudební nástroj. A kde on bydlí?
1: Podívejte se, zrovna jako je banjo hudební nástroj, tak je ukulele hudební nástroj, chápejte to?
2: Já rozumím, ano. U toho ukulele je takový nástroj jako banjo, že jo? Ale jak si ten pan Kulel bydlí?
1: Ten vůbec nikde nebydlí, ten neexistuje.
2: Neexistuje, když je u něj nějaký hudební nástroj, tak taky musí být nějaký pan Kulel, ne?
1: Věče, podívejte se, já vám přece neříkám u... Kulele, ale ukulele.
2: No to je jedno, jak to říkáte, ne? Já taky neříkám b-enjo, já říkám benjo, že jo? Kde ten pan Kulhe bydlí?
1: Ne, vůbec nikde nebydlí.
2: A prosím vás, vy si ze mě děláte legraci už od začátku.
1: No jak vám to mám vysvětlit?
2: Poslyšte, Bůh ví, jestli je tohle to nějaký banjo. Já vám něco řeknu, já se teď půjdu zeptat, jestli je tohle nějaký banjo. A jestli existuje nějaký pan Kulel. Ale běda vám, jestli to není pravda, vy. Tady si zatím hrajte na šmitec, vy ukulenej.
0: Rádio Jihlava. 101.

0: Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Seznamovací kancelář. Kdo je? Jo, ano. Jsem moc ráda, že mi voláte. Mám pro vás, myslím, příjemnou zprávu. Zítra? Tak dobře, zítra. Naschledanou. Dále, prosím.
3: Dobrý den. Já nevím, jestli jsem tady správně.
2: Ano. My jsme zde seznamovací kancelář.
3: A seznamovací, tak to jsem správně, ano, to jsem to hledal.
2: No prosím, tak vezměte prosím ano, místo.
3: Ano, děkuji. Já si sednu rovnou na židli tady přímo sem, ano. No tak, abych vám tedy rovnou řekl, o co se mi jedná. Mně se tedy jedná, jak bych to tak řekl, tedy...
2: Asi se chcete s někým seznámit, že ano?
3: Seznámit, ano, to je ono, no. A sice, jak to můžete vědět?
2: No, jinak byste sem asi nepřišel.
3: Ano, to je pravda, ano. A sice bych se rád seznámil, víte, s někým tedy za účelem... Tedy, jak bych to řekl...
2: Za účelem sňatku, zřejmě, že ano.
3: Za účelem sňatku, ano. No a jak to můžete vědět?
2: No, to se dá předpokládat.
3: Ano, jo, to je pravda. A sice bych rád, víte, tento sňatek uzavřel nejraději s nějakou ženou. Asi by to šlo.
2: To je snad samozřejmé.
3: Ano, to už je tady zřejmě tak to nejběžnější, že jo, vás,
2: no, poslyšte, vy si přece nemůžete vzít za ženu nějakého muže.
3: No tak nemožný, to taky zas není, že jo?
2: No, to nemyslíte vážně, to by přece nebylo žádné normální manželství.
3: No tak normální, podívejte se, moje sestra si například taky vzala mužský, ale to je úplně normální manželství.
2: No jo, no. Vaše sestra.
3: No vidíte, jsou i případy právě, že jo, jsou případy. Kdy prostě...
2: No, poslyšte. My tady zkrátka zprostředkováváme manželství pouze mezi lidmi obojího pohlaví.
3: Obojího pohlaví?
2: Ovšem, pouze tak.
3: A to jenom lidi obojího pohlaví?
2: No ano, co se vám na tom zdá divného?
3: No ne, já jenom, abych pravdu řekl, já mám totiž jen jednou, víte?
2: Ale ne, tím myslím jen mezi mužem a ženou.
3: Jo, takhle, aha, no jo, to je mi taky mnohem milejší tohle. Abych pravdu řekl, abych si nějakého mužského snad ani nevzal, víte?
2: No, dobrá, tak ano. Přejdeme tedy k věci, ano?
3: Ano.
2: Nejprve, jaké asi představy máte o ženě, se kterou byste se rád seznámil?
3: No tak představy, já nevím, nemáte tady nějaký katalog nebo něco takového?
2: Katalog? Aha. Něco takového tady nevedeme.
3: Nevedete, aha. No a tak já nevím, co tady máte na skladě tedy.
2: Jaké pak na skladě? Já bych nejprve chtěla slyšet, jak si asi představujete ženu, se kterou bychom vás měli seznámit.
3: Jo, takhle, aha. No tak já jsem si představoval tak něco pro ten venkov, víte, tak trochu něco jako štrapácnějšího jsem si myslel.
2: Štrapácnější?
3: Ano.
2: Vy zřejmě máte na mysli nějakou nepříliš křehkou ženu.
3: No tak něco, ano, já bych rád něco připlatil, kdyby to bylo, jak říkám, něco masivnějšího takhle, jako víte, tak trošku.
2: Vy zde zaplatíte pouze zprostředkovací poplatek.
3: Ano.
2: V případě, že u té ženy zůstanete.
3: Ano. No když ne, tak bych ji mohl později eventuálně vyměnit za jinou, nebo jak to je teda se...
2: Ale vy přece u té ženy nemusíte zůstat.
3: Jo, takhle, ano.
2: Zkrátka, my se vám budeme snažit zprostředkovat seznámení dle vaší představy.
3: Ano, no tak já jsem si představoval právě ženu, teda hlavně, víte, bych řekl, nebo nejhlavnějc bych chtěl nějakou ženu, která vlastní nějakou sekačku, jestli byste měli takové něco...
2: Sekačku.
3: Sekačku, ano.
2: No, to asi těžko. Ačkoliv... Ano, ne. Počkejte. My zde opravdu máme v evidenci ženu, která jo? vlastní sekačku.
3: No vidíte, tak to bych bral teda, to bych bral.
2: To je opravdu náhoda, hned se vám na to podívám.
3: Ano, a jestli byste taky měla fotografii nějakou?
2: Ano, myslím, že zde Mám jednu fotografii té ženy?
3: Ne té ženy, já myslím té sekačky, víte?
2: No, to asi sotva. Ale aha, počkejte, já se zrovna dívám, jestli zde mám fotografii té ženy. Mám takový dojem, že ta žena by chtěla nekuřáka a abstinenta.
3: Nekuřáka a abstinenta?
2: Ano. Myslím, že takového něco říkala.
3: A že říká ten nekuřáka a abstinenta?
2: No ano, něco se vám na tom snad nezdá.
3: No ne, já jen, že chce hnedky dva, já myslím, že budu sám, víte?
2: Ale ne, to je samozřejmě myšleno v jedné osobě.
3: Jo, takhle proto.
2: A tady mám fotografii té ženy. Ta žena je zde skutečně vyobrazena s její sekačkou.
3: Jo, no ukažte. No jo, on je to trochu špatně vidět, ale zdá se mi, že nevypadá akor tak špatně, víte?
2: Ne, to je velmi pohledná žena.
3: Ta žena, já myslím, ta sekačka, víte, že nevypadá tak špatně.
2: Ano, ale ta žena vám bude jistě také vyhovovat.
3: Jo, myslíte?
2: Ta fotka je trochu malá, tady mám zvětšovací sklo, prosím.
3: Ano, je to zvětší trošku, asi ano. No jo, takhle zase s tím sklem se zdá být taková trošku rozdancaná, bych řekl.
2: Prosím?
3: Ta sekačka, víte? Ta sekačka.
2: Budeme ale teď hovořit o té ženě, ano?
3: No jo, to taky, samozřejmě, ano, ale ona, hlavně ta sekačka...
2: Prosím? Co? Ne, to je omyl. Co jste říkal?
3: Že je nějaká sešlá, se mi zdá, ano. Taky vepředu skoro nic nemá, víte? Ten zadek je nějaký odřený, nebo co, já nevím.
2: Odřený zadek?
3: No jo. A jsou na něm takový dvě boule veliký, já
2: boule?
3: Nevím.
2: No jo. No tak to je normální, ne?
3: No tak jestli takovýhle boule jsou normální, já nevím, no. Nevím. Jestli ta ještě dobře běhá, to teda nevím. Já nevím.
2: Pokud já vím, tak ta běhá ještě jako srnka.
3: Jo, no je naby, no poslyšte. Ona totiž bude dost používaná, víte. On si chce taky někdy vypůjčit můj soused, víte.
2: Váš soused?
3: No jo, no tak on mě na ně zase sežene náhradní díly a tak, víte.
2: Náhradní díly, prosím nás, jaké náhradní díly?
3: No tak podle toho, co bude opotřebovaný, víte.
2: Prosím
3: no,
2: vás.
3: Já nevím, taky se mi zdá taková zvohejbaná, nebo co to je. Jestli do ní něco nevělo, nebo co takový, já no, nevím.
2: Tak to se stane.
3: Jo. Taky ten zadek se mi nějak nelíbí.
2: No, to víte, všechno nemůže mít tak akorát.
3: No jo, já nevím, jestli doufám, že budu mít aspoň v pořádku ten vejfu.
2: No, nevím. To já nemůžu vědět, tyhle ty věci. To...
3: No jo, víte, co uděláme to, tak tady je adresa, já se tam podívám. Trochu jí ostříkám vodou, víte, nechám jí chvíli běhat a tak, a kdyby když na ní bude všechno fungovat, tak se sem vrátím a pak bychom se dohodli ještě dál.
2: No.
3: Tak zatím naschledanou.
2: Jen aby taky všechno fungovalo u vás.
3: Ne, já myslím na nás.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dovolíte, abych si
2: Prosím, samozřejmě. Průkopník.
1: Co prosím, co říkáte?
2: Nic, já si jen tak pro sebe říkám průkopník.
1: Jo, takhle. Průkopník. Vy si tak říkáte, jo, nebo?
2: Ne, já tady luším křížovku.
1: Aha, takhle, jo, rozumím.
2: Jak si momentálně právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
1: Jo, takhle, aha, no.
2: Průkopník, neradši to náhodou vědět.
1: Průkopník?
2: Průkopník.
1: No tak to je jaksi...
2: Ne, já vás tím nechci nějak obtěžovat, ale když už tady sedíte...
1: Tak to mě neobtěžuje, to já vám rád poradím. Křížovka to není pro mě problém, to je maličkost.
2: No, to je pro mě taky, víte. Ale přece jenom někdy se stává, že slovo nebo otázka, která dá i vzdělanému člověku, jak si zamyslet.
1: Samozřejmě se stává, no. Dokonce mě někdy se to stane taky.
2: Jako já teď například právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
1: Průkopník, jo. No tak průkopník, to je jaksi, to může být totiž různej, víte?
2: Ano.
1: To je průkopník, ano. Ono přijde na to, kudy se ten průkopník prokopá. Jestli nějakým tunelem, nebo...
2: Ne, tak tady stojí průkopník Českého divadla.
1: Aha. A jakýho divadla přesně tam nestojí, že jo?
2: To právě tady nestojí.
1: Aha, tak to je dost nejasný tohleto, že jo?
2: No,
1: právě. Jestli se někdo prokopal nějakým divadlem?
2: Tak by tam taky mělo stát jakým, víte?
1: No právě.
2: No tady stojí jenom v závorce Josef Kajetán.
1: Tak to je těžký tohleto, opravdu. Jestli to nebude třeba přímo ten pan Kajetán, Josef.
2: Myslíte? Ne, to já myslím, že ne, protože ne? To je průkopník na 3.
1: Jo. Na 3 metry, nebo...
2: Ne, na 3 písmena.
1: Jo, na 3 písmena. A to myslím asi jeho jméno, ne? Zřejmě, ne? Asi.
2: Patrně, ano, patrně.
1: No jo, Josef Kajetán, no. To je... U nás je pomenovaný Tylovo divadlo po nějakém průkopníku.
2: Nevíte náhodou, jak se dotyčný průkopník jmenoval?
1: No to já právě nevím, to je...
2: No jo, tak to je těžký tohleto. Tak víte co, že bychom to nechali stranou zatím, ono se to nějak vystříbří.
1: No
2: a že bychom vzali další otázečku, ne?
1: Třeba, no.
2: Jestli mi v tom chcete být ještě trochu nápomoc.
1: Ale jo, to budeme mít hned, není problém.
2: Tak fajn, to budeme mít hned.
1: Ano,
2: tak vezmeme napřed ty lehčí, víte.
1: Třeba, ano.
2: Třeba nějakou tu svislou.
1: Třeba, ano. Dovolíte si trošku.
2: Jo, prosím, založeně. Tak nějakou tu svislou vezmu, jo? Ty lehčí, víte.
1: Ano. A ty jsou jako lehčí, ty svislí, nebo co?
2: Ne, vždycky, ne. Ale vždycky vedou tak nějak svisle, víte.
1: Aha, takhle, já rozumím. Ano.
2: Tak třeba tohleto. Vzácné zvíře Austrálie.
1: Ano. No tak, to je krásná, lehká otázka tohle, že jo?
2: Jo, vy už to víte?
1: No tak ještě ne, přesně, že jo, ale ono v těch vzácných zvířat tam tolik nebude.
2: Kolik jich tam může být, no tak kdo ví, jestli takových akorát pár, víte.
1: Pár, nebo ještě míň,
2: co no, právě.
1: Takže vzácný zvíře Austrálie by mohl být třeba takovej lední medvěd.
2: A to ne.
1: Co?
2: Poslíšte, to se, ne, to se mejlíte. To se mejlíte, protože lední medvědi v Austrálii nejsou.
1: No jo, no tak nejsou tam, já vím, ale právě proto tam budou vzácní.
2: No ne, já si myslím, že tam nejsou vůbec.
1: No právě, proč myslíte, že...
2: No, v tom vedru by tam takový lední medvěd rostál.
1: Ne, to je pravda, to mě nenapadlo. A nebo víte, co by taky mohlo být za zvíře?
2: No.
1: Třeba nějaký docela jiný.
2: A víte, že máte pravdu.
1: Jo.
2: No vidíte, už se k tomu pomalu blížíme,
1: no,
2: víte. Teď ještě vědět o tom jaký.
1: Ano, jenom tak jaký. To už nebyl takový problém.
2: No, to se nám vystříbří. To se nám vystříbří a my zatím vezmeme další otázečku, víte. Tak třeba tuhletu, když...
1: Ale jde nám to dobře, že jo?
2: No, výborně. Vždycky jenom o chlup to neuhodneme.
1: Samozřejmě, to bude mít.
2: Tak já beru tady tuhletu. Italský výběrčí činže. Umíte italsky?
1: Italsky? No tak dovedu, částečně dovedu. Ano.
2: A výběrčí činže italsky náhodou nevíte?
1: Výběrčí činže italsky?
2: Jo.
1: No tak výběrčí činže, to je italský, myslím, jako, že
2: italský, ano. Italský, psa, ano.
1: Italský výběrčí činže, to je ten... já mám na jazyku, to je zajímavý.
2: Já už dlouho nemluvím italsky, tak ono to...
1: Ano, Čech se úplně vypadne.
2: Ono,
1: Čech,
2: právě,
1: to je, ano,
2: úplně. Jako já si vám například už ani nespomenu, jak se řekne italský výběrčí činže.
1: No, to je neuvěřitelný, Čech z toho úplně...
2: No jo, no, tak to je, že vy už to taky nevíte asi, víte.
1: Ale počkej, já přemýšlím zrovna, italský to je, bajo, to je, vím to, to je ten přeci italský výběrčí činže. Jo, počkejte, není to ten, činžáno.
2: Činžáno.
1: Činžáno.
2: To ne. Poslíšte, pane, to se mejlíte. Ne, ne, no. To je správně činzáno.
1: A jo, činzáno už vím, já záno.
2: To by musela bezpečně.
1: Ano.
2: A je to ta venej sejra.
1: A jo, sejra. Ta venej, že jo, takové, ano. V takových flaškách se prodává, já.
2: Ono je ho víc druhů, víte.
1: Ano.
2: Oni jsou i mimoflaškový takový.
1: Taky, že jo.
2: No jo, tak co uděláme s tím italským výběrčím činžete? Činže?
1: On je jako svislej, je ten výběrčí dost těžká otázka.
2: No. No takže bychom ho nechali stranou.
1: Třeba,
2: jo. Výběrčího, ono se to vystříbří nějak.
1: Ano.
2: A vezmeme další otázku.
1: Třeba, vemte další.
2: Zase nějakou tu vodorovnou, jo?
1: Něco vodorovnou.
2: Vodorovnou, ano. Tak třeba tuhle tu množné číslo slova hudebník. No to je jasný.
1: Tak pro děti.
2: Cíle na nás, víte.
1: Tak to hned napište.
2: Já to píšu rovnou. Množné číslo slova hudebník. Orchestr. Safra.
1: Co je?
2: Safra. Přebývá mi jedno pole.
1: Jo. Vepředu nebo?
2: Vzadu.
1: Vzadu ještě k tomu?
2: Ještě k tomu vzadu.
1: No to je smůla tohleto. Když už to konečně víme, tak to mají za špatně natištěný.
2: To se potom špatně luští.
1: No právě, tohle je těžký. Tohle.
2: To je těžký.
1: No jo, tak co bysme...
2: Tak co bysme... Takže bychom šli kousek dál, ne?
1: Třeba, vezmeme něco.
2: Vezmeme ještě nějakou tu vodorovnější.
1: Třeba,
2: takovou,
1: ano,
2: jo?
1: Ano, třeba, ano.
2: Tak vezmeme třeba tuhle tu C, vezmeme C.
1: Jo, co C? To je vitamin, jo, nebo co?
2: C, otázka.
1: Jo, otázka
2: písmeno
1: C. Rozumím.
2: Otázka C, písmeno zní 12 měsíců.
1: No to chtěl znám všechny.
2: Jo.
1: To je leden, únor, březen.
2: Ano, podzim, zima.
1: Ano, to...
2: No jo, ale tohle to všechno má být na tři písmenka, víte?
1: 12 měsíců, no. Na tři písmena?
2: No je to ta data.
1: To je nějaký nesmysl, ne? To je, určitě něco popletli. No
2: takže taky myslím, přece nemůžete vtěsnat 12 měsíců do tří písmenek.
1: No lidi, jo.
2: Aby jsme takhle mohli důmat celý rok?
1: No bole, to je nějaká...
2: Co s tím?
1: No já nevím. No,
2: takže bychom to zase nechali stranou, ne? On se to vystříbří.
1: Ono se, jo, budemte, zkuste něco.
2: On se to vystříbří.
1: Zkuste něco jinýho.
2: Takže bychom...
1: Co tam ještě máme?
2: Máme to třeba tady tohleto tažný pták. Tažný pták.
1: To je zase taková nejasná otázka, no. Tohle, jo.
2: Ačkoliv, počkat, nemohl by to být papoušek.
1: Papoušek tažnej.
2: No, ten přece tahá z kastlíku ty planety.
1: Papoušek. To nemůže nic jiného být, to může být jině papoušek.
2: Tak já to napíšu rovnou, jo?
1: Napište to hned.
2: Píšu papouš.
1: No.
2: Safra. Nevejde se. Nevejde se. Nemohl by to být jenom papouš? Bez toho eku.
1: Bez eku, papouš?
2: No, pepouš.
1: Ale poprosím vás.
2: Papouš.
1: To je nějaký zmetek ty noviny, jak vám to říkám.
2: No to bychom takhle mohli hádat dlouho, víte.
1: No voleť, ještě, že jsme to tak rychle prokoukli, no. Víte. Vy nemáte nahroštěný takový noviny doma, jo?
2: A víte, že má?
1: Jo.
2: Jo, vy myslíte, že by to tam v tom výtisku mohlo být správně?
1: No to co, nemůže být všude špatně.
2: No že mě to hned nenapadlo. No, tak víte co, pojďte, půjdeme k nám a tam to krásně doluštíme.
1: No to je nápad, uděláme to u vás.
2: No, ještě, že nejsme nějaký malí blbci, aby jsme na tohle naletěli. Vy...
1: Na to může naletět nějaký idiot.
2: Jo. Kdo, co?
1: Idiot, že na to může naletět nějaký, říkám jině.
2: Co to je idiot? No. Jo, idiot.
1: Idiot.
2: Naletět. No. Jo, to je pták, to já vím.
1: Ne, idiot, to je člověk, jako vy a já.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Člověče, já tady spát nemůžu, no.
2: Prosím tě, ty to vydržíš, ne? Ty.
1: Co vydržím, ty tu spím jak na hranolu.
2: No já za to nemůžu, kam jsem ho měla dát?
3: A teď jsem tam mohl klidně zůstat.
2: Já ti dám, viď, já tě budu ještě podporovat v tom, tě, aby si spal s holkou doma, to ale... víš, to určitě. Táta to už vydrží.
1: Smrdí to z nějak ze sudu, člověče. Nedejchej na mě, to je hrozný.
2: Ty, kdyby si byl pořádej táta, tak mu dáš pár facek, aby nechodil takhle pozdě. Oni ti ještě takhle dlouho.
1: Podívej se.
4: Já si zalezu pod peřinu a bude to vyřízený.
2: Nikam. Pamatuj si to, tohle to mi už nebudeš nikdy dělat. Takový věci. Já jí
3: můžu za to, můžu za to.
2: Já mám otrávenej celý, můžeš. Ona si si pozval.
3: Já
2: mám otrávenej celý
3: večer. Já jsem si vůbec nepozval, ty to víš dobře, víš?
2: Ona lhát nebude,
3: ale prosím
2: tě.
3: Tak já si tam jdu lehnout, no.
2: Ne, půjdu. Opovaž se. Dostaneš tak, ode mě těch pár facek, ještě něco udělej.
1: Nežmete už krucifix, sakra.
3: Co já vím, co jsem dělal, nebo co jsem nedělal.
2: No. Jo, tak to je hezký. Tak co ty vlastně děláš tam v tom hraní?
3: No, hraju.
2: Že nevíš vůbec, co to? To jsi tak opilej, nebo
1: Ježíš,
2: co?
1: Maria, neštěkejte mi tady.
2: Vždyť já mu to musím říct, nemyslíš?
1: Tomu mu řekneš mu to potom. To je hrozný.
3: Tak si sem pojď lehnout, já si lehnu sem a je to vyřízený.
1: Dělej si, co chceš. Moc se nenatahuj, nebo ti vrazím. Aha, to je lepší, tohleto.
2: Prosím tě, proč děláš takovýhle
3: blbiny? A ty žádný blbiny nedělám, ti říkám, vím, můžu za to, že jsem přijela. Můžu za to.
2: No, ona byla pozvaná o tebe, prej.
3: Asi ne.
2: A přijede si s kufrem, co
3: prosím
2: si s
3: ním? Prosím tě, malý, mlč už a dej mě pokud.
2: Vždyť je to pravda. Takhle se tu musíme mačkat všichni tři.
3: Tak já tam půjdu, já si tam půjdu, lehnout, je to vyřízený.
2: Pochováš se, no, tak... já tě budu ještě podporovat, víte, aby si s ní spál.
3: Ale já si s ní spát nebudu, já si půjdu lehnout do kuchyně a bude pokoj.
2: Jo.
1: Hele, já tě rafnu za flígra, vyjedeš z tý postele, to budeš vidět.
3: No já rád, já odsaď půjdu. A hned.
1: Tak ale ne, holem.
2: Žádný ven, kdo tady poroučí, tady budeš ležet.
3: Dobře, chcete do mě nerozčilujte,
2: já se tady... To by řekli sousedi, prosím tě.
1: Tak já jsem úplně nahej, no.
2: Já se zblázním z toho. Ty budeš mít ve stejně na svědomí, ty kluku mizerná. To je hrozný s tebou, mě ještě usoužíš.
1: Ježišmarja,
2: a zde dávno vám to jednou bude dělat tohle sto.
4: Ale prosím tě, spí, já ti zítra umyju nádobí a dej mě pokoj teďka, jo?
2: No, to jsem zvědavá. Teď se ti leží dobře už?
1: Ježišmarja, já už skoro spím a ty zase na mě. Spí už, prosím tě.
2: No, ty myslíš, že mě to nechá klidnout tohle sto?
4: Nedává, že jsem na tebe zprostej a sám je na tebe zprostej.
1: Hrať nevstej facku.
2: On bude po tobě, víš? Vy nejste všichni stejný.
1: Ježíš, já se zblázním. Spěte už, probá vás, prosím.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
5: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak já bych se vrátil zase k tomu televiznímu pořadu, kde teďka byl jako host Jirka Kodet, kterýho se marně lákal, aby vyprávěl o svých předcích a on nechtěl, že se stydí, tak já bych vám řekl něco o jeho předcích, což se mně hrozně líbilo. On měl toho dědečka Jiřího Steinmara, což byl noblesní pán a jednou on nosil prostě šaty za první republiky, se podle ní řídila móda, že jo, kapesníček a praští frajeři, když měl rozepnutou vestičku dole na jeden knoflík, taky všichni nosili rozepnutou na jeden knoflík a jel na takovou národopisnou slavnost ve vlaku a tam nastoupila taková velká selka v kroji a měla tu holubičku takhle a ten starý Steinmar, gentleman s tím běržínkem, povídá: posaďte se, matičko. Ta selka pohá, co si to dovoluješ? Kde je u tebe nějaká matička, ty? To bylo poprvně. Pa Ježíš Maria, já neřekl nic. Tak ten přišel, pán mistře, musíte si to hlídat. Máte ještě dva vstupy, tak byl druhý vstup. Ten zase. Tak byla pauza, povídá mistře, teďka je ten hlavní, tam je celý rozuzlení té hry, když to neřeknete, tak ty lidi nevědí, o čem to je. Steinmar pa, jen se boj, hochu. Tak se připravil, ten dirigent ještě s tím pomocníkem udělali. Ten Steinmar, prostě nic. Tak přišel do té šatny, teď seděl v té šatně a povídá: Ježíš Maria, ten český národ, ty chudáci, přijeli z celé republiky, aby viděli to český umění. Já jsem takovej dobytek, že to celý s kurvima neřeknu nic. Ale copak o to, že jsem neřekl nic, ale to znamená, že když jsem nic neřekl, že taky nedostanu honorář. Ale na druhé straně, proč já bych nedostal honorář? Je to kouzelník, může blábolit. Odet má takovej dar, že je to člověk, kterýmu se jako jedinýmu snad člověku v životě podařilo rozesmát Rudolfa Hrušínského, protože Rudolf Hrušínský, ne že by neměl smysl pro humor, jako to byl ohromný jako srandista, ale nikdy se nechechtal, jako že by se svíjel smíchy, nebo to vždycky koukal takhle prostě před sebe. A Kodet byl jediný, komu se podařilo toho Rudolfa Hrušínského rozesmát.

Takže spad málem ten Hrušínský do vody. Pozval ten Rudolf Hrušínský, pozval Jirku Kodeta na ryby, tam k sobě na chalupu a šli na ty ryby. Ten Hrušínský mlčel, takhle tam byla ta řeka, tak jezdili ty kánoisti a ty vodáci a teď jak jezdili, tak vždycky křičeli: zdravíme naše přední umělce Jiřího Kodeta jako kapitána Exnera a národního umělce Rudolfa Hrušínského. Nazdaroši, nazdar, ahoj! Ten Kodet, ahoj, ahoj, na ně dělal ten Hrušínský nic. Dojelo asi 20 kánoistů, prostě nic, až najednou jeli asi 7 kánoji a ten jeden z těch kánoistů řval: druhá základní organizace Svazu socialistické mládeže zdraví naše přední umělce, národního umělce Rudolfa Hrušínského a herce Jiřího Kodeta. Tak co jsou, druzi? Berou, berou! Ten Kodec si takhle s tou zapích ten prut a zařval na ně: majetek nám berou!

0: Hlava. Nechte se bavit.
1: Mluvíme o humoru a smíchu, jenomže to jsou slova, ale smích má různé podoby a humor různé druhy. A každý z nás, kdo se o nějaký ten druh humoru pokouší, má svůj vlastní styl, svůj způsob, svůj slovník, své způsoby, taky své nespůsoby, své diváky a taky své odpůrce, pochopitelně. A kdybych měl říct, jaký humor já mám rád, jako herec i jako divák, tak bych asi řekl, že humor, který poletuje někde mezi hercem a divákem, jako míček, který si ti dva vracejí. A nebo jako bonbon, který hodím zabalený a divákova radost pramení z toho, že to sám rozbalí a najde. Já taky jako divák nemám rád, když mi některý komik podá bonbon nejen už rozbalený, ale často předcucaný. Ale abych užil konkrétně příklad už vlastní praxe. Já jsem před mnoha lety konferoval takový program, který se jmenoval Pondělky s tetou. Dělali jsme to déle než rok tady v Praze ve Vltavě. V kavárně, ne v řece samozřejmě. A to byl zajímavý program tím, že se tam mnohé

narodila. Tam se spolu poprvé vystoupili oba Jiří. Suchý a Šlitr, poprvé. Tam zpíval tehdy Viktor Sodoma, ovšem tatínek dnešního Viktora Sodomy. Já jsem to konferoval. A tam vznikla takzvaná odpovědna. Lidi kladli otázky a dával odpovědi, obojí bylo šílené. Jednoho večera tam padl dotaz. Naše kočka si zvykla sledovat s námi televizní programy. Nemůže jí to ublížit? Já jsem tedy odpověděl, to záleží jenom na vás. Vy musíte rozpoznat, které programy jsou pro vás a které programy pro ni. A po tomto večeru mě neznámý pán pozval na přípitek. Já říkám, za co? A on říká, no, za to, že jste v té odpovědi o televizi užil slov programy pro ni. Kdybyste byl řek programy pro kočku, tak se zasmálo víc lidí, ale takhle je to cenější. A já jsem si říkal, vydatý můj kýžený divák, který si ten bombonek sám rozbalil. Možná, že vedle něj seděl jiný divák, který si to rozbalil až druhý den doma u oběda. I to je dobrý. To je dobrý. Možná, že tam seděl další, který to do dneška nerozbalil. Nosí to zabalení po kapsách, občas to najde a říká, to je blbec ten horníč. Ovšem s tímhle divákem se nedá počítat, natož pak žartovat. Tento divák se nedá zařadit do žádné z těch čtyř skupin, jak jsem tady říkal. Tento divák se vůbec nedá nikam. Nedá se nikam, jak si. Nikam se nedá to. Nedal by se, on by tam nešel.

0: jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
1: Já.
0: Protože jsou spolehlivé?
1: Já, natürlich.
0: A se zárukou na 5 let zdarma?
1: Já,
0: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio.

0: tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
1: Toto je...
2: Dopravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Novotný si stěžuje doktorovi. Pane doktore, proč musím Lenky zapíjet tak hnusným čajem? Sestro, kolikrát vás mám ještě upozorňovat, že se bažant na stolek nedává?

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
0: Kaufland.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já, natürlich.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Já, sicher.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13. 5.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava 101.1

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
1: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Hele, vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
2: Portugalsko, Slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
3: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
2: Jasně, romantický útěk v praxi.
4: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji pěkné ráno. O nové koncepci armády bude dnes ráno na ministerstvu obrany jednat premiér Andrej Babiš s ministrem obrany Jaromírem Zunou. Schůzka je plánovaná bez výstupu pro média. Zuna včera řekl, že na základě diskuze a případných pokynů premiéra bude dokument v příštím měsíci dopracován do finální podoby. Následně bude ve standardním připomínkovém řízení a poté ho dostane k projednání a schválení Bezpečnostní rada státu.
5: Co se děje v kraji?
6: Absolutními vítězi soutěže Zlatý erb pro nejlepší weby měst a obcí v Česku za období let 1999 až 2025 se staly Jihlava a Okřížky z kraje Vysočina. Výsledky při 28. ročníku soutěže pořadatelé vyhlásili na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové. Cílem klání je podpořit rozvoj internetových služeb ve městech a obcích. Ruský prezident Vladimír Putin včera přistál v Pekingu, kde bude dnes jednat se svým čínským protějškem Xi Jinpingem. Putinova cesta následuje necelý týden poté, co Čínu navštívil americký prezident Donald Trump. Měsíc před startem velké ceny České republiky silničních motocyklů finišují v Brně přípravy na 9. díl mistrovství světa. Organizátoři se zaměřili na vylepšení servisu pro fanoušky i zlepšení bezpečnosti závodníků.
5: Rádio Jihlava 101

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Mládenec říká matce: potkal jsem nádhernou dívku, ale nevím jak na ní. Tak jí pošli květiny, pozvi k sobě na večeři ve dvou a uvidíš. Potom referuje matce: nic z toho nebylo, chtěla u mě umýt nádobí. No počkej, co je na tom špatnýho? No jo, když ona ho chtěla umýt před jídlem.

0: léta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Joseon a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
0: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Oreon nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v jednom jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji hezkou středu. Na udělení nejvyššího státního vyznamenání by sněmovna mohla prezidentu Petru Pavlovi navrhnout jeho předchůdce Miloše Zemana. Mezi poslaneckými adepty na toto ocenění by opět mohli být také třeba spisovatel Milan Kundera nebo bývalý diplomat a politik Michal Žantovský.
5: Jihlava aktuálně.
6: Základní umělecká škola Jihlava chystá na letošní ročník akce ZUŠ Open velký program v jihlavském City Parku. Bude v pátek 22. května. Obdobně rozsáhlá akce je organizačně náročná, proto se nekoná pravidelně. Podle organizátorů jde o důležitý nástroj, jak poukázat na kvalitní umělecké vzdělávání v Česku a který může kultivovat širokou veřejnost. 39-letý Slovák, který je podezřelý z otrávení dětských přesnídávek HIP a vydírání jejich výrobce, zůstane ve vyšetřovací vazbě. Podle rakouské tiskové agentury APA o tom rozhodl soud. Muž proti tomu chce podat stížnost. Soud vazbu prodloužil do 19. června kvůli obavám z útěku, maření vyšetřování a pokračování v trestné činnosti. Hokejisté Itálie budou dnes čtvrtým soupeřem národního týmu ve skupině B mistrovství světa ve Freiburgu. Svěřenci kouče Radima Rulíka nechtějí dopustit další šok, který přinesl zápas se Slovinskem. Na kontě mají 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Poprvé je na turnaji čeká odpolední duel, začne v 16:20.
5: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
7: Ladíte Rádio Jihlava s vámi ve studiu, v tuhle chvíli už Petě Hlávková. Potřebí, či běhal muž s noži před policisty, se svlékl do půl těla a sedl na chodník. I to se nám tady dělo a více o tom za chvíli.

0: Jihlava neobvyklý případ řešili podvečer třebíčtí policisté. Policistům kolem 6:30 večera zavolala žena, která z balkonu slyšela křik muže, který se pohyboval v Třebíči na ulici Obránců míru. Když se podívala lépe, viděla, že v ruce drží nůž a něco nesrozumitelného vykřikuje. Muž držel nůž v obou rukou a přestože nikoho neohrožoval, v kolem jdoucích budilo jeho chování strach a na místo proto okamžitě vyrazili všechny dostupné policejní hlídky. Policisté muže vyzvali, aby odložil nože a lehl si na zem. Na opakovanou výzvu reagoval tím, že odhodil nůž směrem k silnici. Tím ale zásah nekončil. Policisté zopakovali výzvu, aby si lehl na břicho na zem. Muž si ale sundal mikinu, svlékl se do půl těla, sedl si na chodník a začal klást pasivní odpor. Následný test prokázal amfetamin a muž skončil na psychiatrické klinice.
1: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Buď proklet, zlý čaroději. Ale mýlíte se, já nejsem zlý čaroděj. Já jsem dobrý muž. Promiňte. Buď proklet, dobrý muži.

0: chytřejší než rádio.
1: Možná jste se už někdy pozastavili nad tím, proč se říká hnus fialovej, bez zjevné souvislosti s barvou toho, co nás tak znechutilo. Odpověď budou znát z vlastní zkušenosti jen největší pamětníci. Váže se totiž k humanitární podpoře, kterou poskytovala Správa Spojených národů pro pomoc a obnovu zemím zasaženým druhou světovou válkou. Zmíněná organizace dodávala do tehdejšího Československa zásilky obsahující především trvanlivé potraviny a šatstvo. Součást balíčků distribuovaných mezi obyvatelstvo přitom tvořil také nenápadný prášek pro přípravu šumivého nápoje. Výsledek měl fialovou barvu a chutí příliš nevynikal, takže položil základ pojmenování hnus fialovej.
0: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

0: Kukla uvedl, že akcelerační zóny jsou v rozporu strategickými a koncepčními materiály kraje, zejména se strategií ochrany krajinného rázu, a že k ním dostává hodně negativních připomínek od občanů i obcí. Za chvíli zprávy, teď další hity.
1: Toto je
2: Dopravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumím.
3: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
1: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.

0: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Vyšla nová kaplinka.
4: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
3: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
4: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
3: Jasně, romantický útěk v praxi.
5: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Přeji hezkou středu. Na udělení nejvyššího státního vyznamenání by sněmovna mohla prezidentovi Petru Pavlovi navrhnout jeho předchůdce Miloše Zemana. Mezi poslaneckými adepty na toto ocenění by opět mohli být také třeba spisovatel Milan Kundera, někdejší ministři zahraničí Jaroslav Šedivý a obrany Luboš Dobrovský nebo bývalý diplomat a politik Michal Žantovský.
6: Jihlava aktuálně.
7: Zahajovací koncert festivalu Hudba tisíců Mahler Jihlava včera nabídl skladby Gustava Mahlera i Richarda Wagnera. Letošní 25. ročník bude pokračovat až do 11. září. Zvláštní velvyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff, který vede jednání o ukončení války Ruska proti Ukrajině, v nejbližší době navštíví Rusko. Podle ruské státní agentury TASS to uvedl zmocněnec ruského prezidenta Vladimira Putina pro investice Kirill Dmitrijev.
6: Sport.
7: UEFA zpřísnila trest pro Petra Vlachovského, který byl odsouzen za tajné natáčení fotbalistek Slovácka ve sprchách a šatnách z pětiletého zákazu trénování na doživotní a rozšířila ho na všechny evropské soutěže. Klub FC Slovácko trest považuje za odpovídající.
6: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
8: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava, k terminálu v Jihlavě bude zajíždět nová linka. Už brzy pojedeme Evropskou ulicí, tak víc o tom za chvíli.
6: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českým...

Petra Stále s vámi ve studiu Rádia Jihlava. Výstavba centrálního dopravního terminálu v Jihlavě úspěšně pokračuje a pomalu spěje do finále. A již brzy se řidiči projedou po nových komunikacích, které s výstavbou souvisí. V pondělí 25. května bude otevřená komunikace, která vede od rozkvětu k terminálu. Zároveň bude zprovozněno parkoviště a budou zprovozněny i přístupy z přilehlého parku. Pro veřejnost bude určitě důležitá obsluha terminálu městskou hromadnou dopravou. MHD k terminálu začne zajíždět od 29. června a krajské autobusy od 1. července. Zcela novou trolejbusovou linkou bude linka s označením T. Ta bude mít trasu z dopravního podniku přes Masarykovo náměstí k terminálu. O tom, jak často bude nová linka T jezdit, vedení města aktuálně jedná.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Koláček říká účetní. Ve výplatním sáčku jsem měl o 200 korun míň. No počkejte, posledně jsem vám dala o 200 korun víc. Proč jste tehdy mlčel a teď si stěžujete? No, jedna chyba se omluvit dá, ale tohle už je druhá.

0: Ladíte vlnu 101.1 FM, kostel svatého Martina v Čáslavicích bude mít opravený zvon.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava stále s vámi. Kostel svatého Martina v Čáslavicích bude mít opravený zvon s novým srdcem. Zatím zní kvůli špatnému technickému stavu jen výjimečně. Je to jediný zvon v obci, který nebyl zabavený pro válečné účely. Jeho oprava přibližně za 220 tisíc korun by mohla skončit ještě letos. Za chvíli zprávy, teď další hity. Já se těším zase zítra v 9.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Já, natürlich.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já, sicher.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Oreon nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezkou středu. Už 10 kamer hlídá v Krkonoších cesty do Národního parku. Systém má odhalit nelegální vjezdy do chráněného území. Kontroly a následné pokuty ale dopadají i na boudaře a místní podnikatele. Ti tvrdí, že kamery jsou nezákonné. Jedna je nově i v blízkosti klidové zóny nad Pecí pod Sněžkou, kde hnízdí tetřívek a další vzácní živočichové.
6: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: Dubnová výzva 10 000 kroků přilákala v Jihlavě a okolí 361 aktivních účastníků, kteří společně nachodili 100 000 kilometrů. Za výzvou stojí organizace Partnerství pro městskou mobilitu, která se věnuje městské i regionální dopravě, změnám ve veřejném prostoru, životu ve městech a čisté mobilitě. Berlínská nemocnice dnes přijala do péče Američana, který se v Kongu nakazil ebolou. Na izolační jednotku pacienta doprovodilo 60 policistů. Epidemie eboly, která propukla v Kongu a rozšířila se do sousední Ugandy, si už vyžádala přes 100 obětí.
4: Sport.
5: Fotbalisté Slávie se po nedělním závěrečném utkání ligové nadstavby z Plzní a převzetí poháru pro mistra potkají s fanoušky přímo na hřišti. Kvůli disciplinárnímu trestu za nedohrané derby se Spartou má Slávie pro utkání uzavřené hlediště a příznivci budou moci duel sledovat na velkoplošné obrazovce před Fortuna arénou.
4: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
7: Krásné středeční dopoledne, tentokrát už ale s datem 20. května. No, venku to vypadá na velmi příznivé počasí a má se to navíc ještě vylepšovat. No tak co si přát víc? Snad jen trochu dobré muziky a zábavy. A tu vám spolehlivě dodá Rádio Jihlava. Jinak i dnes vás čekají informace, zajímavosti a drby. A to vše ve vysílání s Fugasem. Teď máme totiž krátce po 11. hodině a tak se do toho můžeme směle pustit. Dozvíme se třeba to, že na obzoru jsou tropy. A taky zjistíme, kdo dneska slaví narozeniny nebo svátek. A bude toho samozřejmě ještě mnohem a mnohem více. Tak si na to všechno rozhodně počkejte. Já všem přeji dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech. No a hned posílám první mix těch největších světových i domácích hitů a přeji vám všem, ať se vám hezky poslouchá.
4: Rádio Jihlava.

0: nemiluju.
1: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava a právě teď jsou pro vás připraveny čerstvé hudební zprávy.
2: Zatrak, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
1: Dvanáct let po smrti zpěvačky Ivety Bartošové Josef Richtář stále v krabicích skladuje její věci. Jak sám říká, neuběhne den, kdybych si na svou milovanou manželku Ivetku nevzpomněl. Po té tragédii jsem si vzal všechny její osobní věci. Tak jsem se tehdy domluvil s panem Štajdlem. Bylo to lepší, než aby skončili na smetišti.
3: Rádio Jihlava.
4: A já bloudím ve světě, kde za pravdu se soudí.
1: Své 32. narozeniny oslavila Markéta Konvičková, obklopená svou rodinou a nejbližšími přáteli. Zároveň přiznala, jaké sny by si ještě přála splnit. Ještě chci na safari, tančit ve Stardance, vydat

0: Vomaná americká romantická komedie. Hlavní hvězdou filmu bude americká zpěvačka Jennifer Lopez. Našla tak JLO konečně novou lásku? S Benem Affleckem se rozvedla teprve loni. Vtipkovalo se, že Brad, kolega z filmu, je pro ní britskou verzí Bena. Vyplavalo to na herečku v zápětí.
1: Zadra, zadra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

Je to kruh souznění, je to splynutí dvou různých částí vtělení. Je to nadechnutí, je to chvění, je to blízkost bytostí a na nebe pění. Je to věčnost, je to okamžik, je to prostor a průsečík.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Po mnoha neúspěšných zkouškách navštíví student profesora se dvěma lahvemi. Dvě za dvě. Nejsem žádný úplatný člověk. A když? Tak nejvíš 4 za 4.

0: Krásný středeční den vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugas. Dneska je 20. května a tak se třeba můžeme podívat, kdo má svátek. Jsou to Zbyšek, Zbyslav, Zbyslav s měkkým i, Zbyhněv, Hvězdoslav a Hvězdoslava. Přejeme tedy všem oslavenkyním a oslavencům všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Hravé jaro na Rádiu Jihlava.

0: Máme dneska středu, je 20. května a právě v tuto chvíli na vás čeká pohádka.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Pane policisto, halo, pane policisto!
3: Co se děje?
4: Ukradli mi kolo.
3: Moment, moment, uklidněte se a nejprve mi budete odpovídat na pár otázek, ano? Tak, měl jste na tom kole zvonek? No, neměl. Tak, dobře. Měl jste na tom kole odrazky? Taky ne. Aha, tak milej zlatej, to bude za 500.
1: Naslyšenou u další pohádky.
5: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
6: Kaufland.
8: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.

0: podnikáte, tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezký den. Předseda Senátu Miloš Vystrčil se zúčastní sobotního pochodu smíření při festivalu Meeting Brno, jehož součástí je i sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Chce tak podpořit nejen činnost organizátorů festivalu, nad kterým stejně jako prezident Petr Pavel převzal záštitu, ale i kroky vedoucí ke smíření a k dialogu v duchu česko-německé deklarace.
3: Jihlava aktuálně.
4: Nemocnice Jihlava zahájila úpravy pietních místností, které jsou určeny k důstojnému a klidnému rozloučení rodin se zemřelými napříč celou nemocnicí. První upravená místnost vznikla na interním oddělení a představuje začátek systematického rozvoje péče o pacienty i jejich blízké v závěrečných chvílích života. Čínský prezident Xi Jinping dnes v Pekingu slavnostně uvítal ruského vládce Vladimira Putina. Oba lídři následně zahájili jednání. Setkání má utužit vztahy mezi Pekingem a Moskvou necelý týden poté, co Xi v Číně přijal amerického prezidenta Donalda Trumpa.
3: Sport.
4: Čeští hokejisté chtějí navázat na důležitou pondělní výhru na Švédy. Dnes odpoledne nastoupí proti Itálii. V zápasu jsou jasným favoritem, ale určitě pamatují na sobotní zaváhání se Slovinskem. Dnešní utkání začne v 16 hodin a 20 minut.
3: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Tak máme právě poledne, milí posluchači Rádia Jihlava, dobrou chuť, jestli právě posloucháte a obědváte. Já vás vítám při tom poslechu a nabízím recept. Jaký? No, to se dozvíte už za malou chviličku. A taky se podíváme, kdo dneska slaví narozeniny. Tak, já vám nabízím další hit a vy mezi tím v klidu poslouchejte.
3: Rádio Jihlava.

Posloucháte, dámy a pánové, středeční vysílání Rádia Jihlava s Fugasem, a ten vám nabízí recept na bulgur s houbami a fazolí. Houby předem namočíme do teplé vody. Směs fazolí z konzervy scedíme a necháme na sítku okapat. Propláchnutý bulgur zalijeme v rendlíku horkým vývarem, přivedeme k varu, odstavíme a necháme pod pokličkou dojít, aby absorboval veškerou tekutinu. Do rozehřáté hluboké pánve dáme máslo, přidáme scezené z okapané houby a restujeme je asi tak 5 minut. Přidáme fazole, promícháme a necháme prohřát. Předehřaný vařený bulgur pak dodáme s kmínem, osolíme, opepříme, promícháme a hned podáváme. Hotový pokrm na talíři ještě posypeme nasekanou petrželkou, aby to celé bylo krásné.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V parku. Děti, proč se tak hádáte? Ale soutěžíme o banán, kdo řekne větší lež. To za mých mladých let jsme měli úplně jiné starosti. Hele Pepo, dej pánovi ten banán.

0: Posloucháte polední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 20. května.
1: Pozor! Zatáčka!
0: V Jihlavě stále pokračuje čištění ulic. A zítra se to bude týkat ulic 5. května, Nová, Široká, Příční, Machová, Zrzavého, Sládková, Mánesová, 8. března, Stamicová, Šafaříková, Smrčenská, Slavíčková, Jungmanová, Špálová a přilehlé chodníky.
2: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Mám na teba chuť.
1: Posloucháte, dámy a pánové, polední program Rádia Jihlava s Fugasem, dneska s datem 20. května. No a jaké pranostiky vládnou tomu dnešnímu dni? Tak jedna říká, na svátek Zbyška, suchý les i šiška. Nebo na svatého Zbyslava skoro léto nastává. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den, no a teď už na Rádiu Jihlava další hit za hitem.
2: To je.
3: Dobravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datárt, opravdový elektrospecialista.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
0: Kaufland.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Pěkné odpoledne. Veterináři evidují více nakažených klíšťat i případů onemocnění, které roztoči přenášejí. Také psům mohou nemoci způsobit vážné zdravotní potíže. Příznaky bývají nenápadné a mohou se objevit až po delší době, třeba jako kulhání. Zákeřnost těchto nemocí u psů spočívá už v tom, že na rozdíl od lidí chybí typický varovný signál. Červený flek v místě přisátí klíštěte.
4: Jihlava aktuálně.
5: Správa městských lesů Jihlava zve na Den otevřených lesů. Už tuto sobotu nabídne lesní okruh s řadou stanovišť, soutěže i občerstvení. Akce se uskuteční od 10 do 15 hodin v lokalitě pod vrchem Šacberg u Zborné. Návštěvníci se vydají na přibližně 2-kilometrový okruh nenáročným terénem, který začne u parkoviště za krematoriem nedaleko penzionu u Lyžaře. Berlínská nemocnice dnes přijala do péče Američana, který se v Kongu nakazil ebolou. Zvláštní letadlo přistálo na mezinárodním letišti krátce po půlnoci. Na izolační jednotku pacienta doprovodilo 60 policistů. Epidemie eboly, která propukla v Kongu a rozšířila se do sousední Ugandy, už si vyžádala přes 100 obětí.
4: Sport.
5: Tenistka Marie Bousková postoupila na turnaj ve Štrasburku do čtvrtfinále. Ukrajinka Oleksandra Olínikovová duel za stavu 3-1 pro Češku vzdala. Bousková se v dalším kole utká s Američankou Enliovou.
4: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: 13. hodina je za námi, dámy a pánové, a my samozřejmě pokračujeme dál. Už za chviličku nás čeká pohled na slavné osobnosti z bulvárního okénka. No a dneska konkrétně se podíváme na to, jak se herec Baldwin ostře pustil do maska. Více pro vás na rádiu Jihlava budu mít už za malou chvíli.
4: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým...

Americký herec Alec Baldwin nebral si servítky a ostře se pustil do maska. Vítejte v bulvárním okénku. Americký

0: herec Alec Baldwin se veřejně zastal své kolegyně a ostře kritizoval miliardáře Elona Muska za jeho výhrady k jejímu obsazení do role Heleny Trojské v chystaném velkofilmu Odyssea. Tak já nevím, co vůbec má Elon Musk mluvit do hereckého obsazování filmu. On si snad myslí, že když je bohatý, tak může všechno, nebo co?
1: On si myslí, když má prachy, takže je náš prezident, nebo co?
2: Neser!

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V porodnici dva tatínci. To je smůla. Musel jsem manželku přivést dva dny před koncem dovolené. No to mi povídejte. Já ji musel přivést půl hodiny před svatbou.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na vlnách 101.1 FM. Máme dnes 20. května.
1: Policie Jihlava.
0: Policistům na Vysočině se podařilo odhalit mladou Ukrajinku, která se dopouštěla trestného činu podvodu. Účelově si totiž prodlužovala dočasnou ochranu na území České republiky a přitom žila ve své vlasti. Celkově způsobila škodu 735 tisíc korun. Po sdělení podezření ze spáchání přečinu podvodu byla propuštěna na svobodu a nyní jí čeká soudní řízení.
1: Policie Jihlava.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 20. května, ale taky už máme čas jen na to, abych se s vámi rozloučil a předal mikrofon své kolegyně Katce, která vám bude dělat milou společnost v následujících 2 hodinách. Já osobně vás zvu na 16. hodinu, kdy se sem zase vrátím. Do té doby, čau vás Fugas.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Štok půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13. 5.
2: Hele, vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
2: Portugalsko, Slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
3: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
2: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
4: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürli.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Sicher.
4: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
6: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
6: Kaufland.

0: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
1: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezkou středu. Na udělení nejvyššího státního vyznamenání by sněmovna mohla prezidentovi Petru Pavlovi navrhnout jeho předchůdce Miloše Zemana. Mezi poslaneckými adepty na toto ocenění by opět mohli být také třeba spisovatel Milan Kundera, někdejší ministři zahraničí Jaroslav Šedivý a obrany Luboš Dobrovský nebo bývalý diplomat a politik Michail Žantovský.
4: Jihlava aktuálně.
5: Zahajovací koncert festivalu Hudba tisíců Mahler Jihlava včera nabídl skladby Gustava Mahlera i Richarda Wagnera. Letošní 25. ročník bude pokračovat až do 11. září. Zvláštní velvyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff, který vede jednání o ukončení války Ruska proti Ukrajině, v nejbližší době navštíví Rusko. Podle ruské státní agentury TASS to uvedl zmocněnec ruského prezidenta Vladimira Putina pro investice Kirill Dmitrijev.
4: Sport.
5: UEFA zpřísnila trest pro Petra Vlachovského, který byl odsouzen za tajné natáčení fotbalistek Slovácka ve sprchách a šatnách z pětiletého zákazu trénování na doživotní a rozšířila ho na všechny evropské soutěže. Klub FC Slovácko trest považuje za odpovídající.
4: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Pěkné odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava také dnes. Zdraví vás Katka. Víme, že absolutními vítězi soutěže Zlatý erb se staly Jihlava a Okřížky. Podrobnosti už za chvíli.
4: Rádio Jihlava. Nejpohodovější.

Hezké odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Absolutními vítězi soutěže Zlatý erb pro nejlepší weby měst a obcí v Česku za období let 1999 až 2025 se staly Jihlava a okřížky z kraje Vysočina. Výsledky při 28. ročníku soutěže pořadatelé vyhlásili na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové. Cílem klání je podpořit rozvoj internetových služeb ve městech a obcích. Tolik novinky z našeho kraje, teď k dalším hitům Rádia Jihlava.

s tím, co je kolem. Všechno nezískáš ve škole. Lidi hrají cizí role, pak i život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím. Díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co šíříš, nejde jenom vodu.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Chceš mít celý den dobrou náladu? Dej si do ranního kafe lžičku koňaku. No já jsem to zkoušel, to se nepodařilo. Jak to nepomáhalo to? No to nevím. Nikdy se mi nepodařilo do rána zachránit tu lžičku koňaku.

0: Pěkné odpoledne, ladíte rádio Jihlava, Katka vás zdraví. Střední školy na Vysočině mají kapacity do druhého kola přijímacích zkoušek, podrobnosti už za moment.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Pro druhé kolo přijímacího řízení na střední školy zbývá na Vysočině přes 1200 volných míst. Zcela naplněná je kapacita 8letých gymnázií. Vyplývá to z údajů kraje Vysočina a státní organizace CERMAT. Podat přihlášky do druhého kola přijímacího řízení můžou žáci do 25. května. Tolik informace z našeho kraje, teď další hit za hitem Rádia Jihlava.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
5: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Joseon a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
6: Festival Ultra Slev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.

dopis s adresou nebe, hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe,

0: adresou nebe ti píšu dopis, snad ti ho anděl doručí.
1: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezkou středu. Už 10 kamer hlídá v Krkonoších cesty do Národního parku. Systém má odhalit nelegální vjezdy do chráněného území. Kontroly a následné pokuty ale dopadají i na boudaře a místní podnikatele. Ti tvrdí, že kamery jsou nezákonné. Jedna je nově i v blízkosti klidové zóny nad Pecí pod Sněžkou, kde hnízdí tetřívek a další vzácní živočichové.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Dubnová výzva 10 000 kroků přilákala v Jihlavě a okolí 361 aktivních účastníků, kteří společně nachodili 100 000 kilometrů. Za výzvou stojí organizace Partnerství pro městskou mobilitu, která se věnuje městské i regionální dopravě, změnám ve veřejném prostoru, životu ve městech a čisté mobilitě. Berlínská nemocnice dnes přijala do péče Američana, který se v Kongu nakazil ebolou. Na izolační jednotku pacienta doprovodilo 60 policistů. Epidemie eboly, která propukla v Kongu a rozšířila se do sousední Ugandy, si už vyžádala přes 100 obětí.
0: Sport.
1: Fotbalisté Slávie se po nedělním závěrečném utkání ligové nadstavby z Plzní a převzetí poháru pro mistra potkají s fanoušky přímo na hřišti. Kvůli disciplinárnímu trestu za nedohrané derby se Spartou má Slávia pro utkání uzavřené hlediště a příznivci budou moci duel sledovat na velkoplošné obrazovce před Fortuna arénou.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Ladíte Rádio Jihlava, přejeme krásné odpoledne. Policie dokončila stavbu parkovacího domu vedle svého krajského ředitelství v Jihlavě. Víc informací za chvíli, buďte s námi.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why'd you grease the lightning?

Jsme rádi, že ladíte rádio Jihlava. Policie dokončila stavbu parkovacího domu vedle svého krajského ředitelství v Jihlavě. Náklady na stavbu byly asi 70 milionů korun. Pro parkování do roka upraví také dvůr za svým sídlem. Parkovací místa pak budou moci využívat i lidé mířící na jednání na policii. Zatím dům slouží jen pro policejní techniku. Celkem policie investuje asi 112 milionů korun. Částka zahrnuje náklady na projektovou dokumentaci nebo stavební dozor. Tolik novinky z našeho města, teď další hity Rádia Jihlava pro váš lepší den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Buď proklet, zlý čaroději. Ale mýlíte se, já nejsem zlý čaroděj. Já jsem dobrý muž. Promiňte. Buď proklet, dobrý muži.

0: Posloucháte Rádio Jihlava, díky vám za to. Víme, že Jihlava dokončila nové záchytné parkoviště Park and Ride v Mostecké ulici poblíž nákupního centra a sportovišť. Další informace za pár minutek, buďte s námi.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Let's move.

0: Hezké odpoledne, díky, že posloucháte rádio Jihlava. Jihlava dokončila nové záchytné parkoviště Park and Ride v Mostecké ulici poblíž nákupního centra Sportovišť. Řidičům nabídne 49 bezplatných parkovacích míst s možností stání až na 24 hodin. Součástí úprav byla také oprava části vozovky a zpevnění dalších parkovacích míst. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava, přejeme krásný den.
1: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
5: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Předseda Senátu Miloš Vystrčil se zúčastní sobotního pochodu smíření při festivalu Meeting Brno, jehož součástí je i sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Chce tak podpořit nejen činnost organizátorů festivalu, nad kterým stejně jako prezident Petr Pavel převzal záštitu, ale i kroky vedoucí ke smíření a k dialogu v duchu česko-německé deklarace.
0: Jihlava aktuálně.
1: Nemocnice Jihlava zahájila úpravy pietních místností, které jsou určeny k důstojnému a klidnému rozloučení rodin se zemřelými napříč celou nemocnicí. První upravená místnost vznikla na interním oddělení a představuje začátek systematického rozvoje péče o pacienty i jejich blízké v závěrečných chvílích života. Čínský prezident Xi Jinping dnes v Pekingu slavnostně uvítal ruského vládce Vladimira Putina. Oba lídři následně zahájili jednání. Setkání má utužit vztahy mezi Pekingem a Moskvou necelý týden poté, co Xi v Číně přijal amerického prezidenta Donalda Trumpa.
0: Sport.
1: Čeští hokejisté chtějí navázat na důležitou pondělní výhru na Švédy. Dnes odpoledne nastoupí proti Itálii. V zápasu jsou jasným favoritem, ale určitě pamatují na sobotní zaváhání se Slovinskem. Dnešní utkání začne v 16 hodin a 20 minut.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Tak máme, dámy a pánové, krátce po 16. hodině a na rádiu Jihlava už je s vámi opět Fugas a společně můžeme pokračovat v tom našem odpoledním májovém vysílání. Je to středa 20. května a vy jste, doufám, že dobře naladění na 101.1 FM. Během mého dnešního odpoledního vysílání se třeba dozvíte, že Donald Trump si místo prezidentování 60krát denně obchodoval na burze. Nebo si řekneme, kdo ze slavných se 20. května narodil. Tak si na všechny ty informace z Rádia Jihlava počkejte, nenechte si je ujít a já vám všem přeji dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech a posílám další hit za hitem.
0: 101.1 FM, vaše jednička s českým

Jste, dámy a pánové, dobře naladění na 101.1 FM, posloucháte odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem. A kdo pak se nám to kdy 20. května narodil? Tak třeba fotbalista Petr Čech, herečka Veronika Arichteva, herečka Julana Smičková, ale taky třeba anglický zpěvák Joe Cocker nebo americká zpěvačka Cher. No, pokud i vy jste se někdo v tento den narodili, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Koláček říká účetní. Ve výplatním sáčku jsem měl o 200 korun míň. No počkejte, posledně jsem vám dala o 200 korun víc. Proč jste tehdy mlčel a teď si stěžujete? No, jedna chyba se omluvit dá, ale tohle už je druhá.

0: Evropu tento týden po předchozí vládě ledových mužů zahřeje teplý vzduch z Afriky. Ve Španělsku mohou teploty vystoupat až ke 40 stupňů. Ve střední Evropě budou atakovat tropických 30 stupňů. Tropický teplý vzduch se bude od jeho západu přes Pyrenejský poloostrov dostávat až do střední Evropy. Do Česka by měl dorazit někdy o víkendu.
1: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: dobrý. Posloucháte středeční odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Okénko. Okénko. Do světa zajímavostí.
0: Donald Trump obchodoval na burze průměrně 59krát denně. Analytici jsou z toho doslova v šoku. V prvním čtvrtletí letošního roku obchodoval s cennými papíry v hodnotě nejméně 220 milionů dolarů, tedy přes 4,5 miliardy korun. No jo, no, někteří prostě nikdy nebudou mít dost.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já, natürlich.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Já, sicher.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13. 5.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Oreon nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
1: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
2: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Pěkné odpoledne. Veterináři evidují více nakažených klíšťat i případů onemocnění, které roztoči přenášejí. Také psům mohou nemoci způsobit vážné zdravotní potíže. Příznaky bývají nenápadné a mohou se objevit až po delší době, třeba jako kulhání. Zákeřnost těchto nemocí u psů spočívá už v tom, že na rozdíl od lidí chybí typický varovný signál. Červený flek v místě přisátí klíštěte.
3: Jihlava aktuálně.
4: Správa městských lesů Jihlava zve na Den otevřených lesů. Už tuto sobotu nabídne lesní okruh s řadou stanovišť, soutěže i občerstvení. Akce se uskuteční od 10 do 15 hodin v lokalitě pod vrchem Šacberg u Zborné. Návštěvníci se vydají na přibližně 2-kilometrový okruh nenáročným terénem, který začne u parkoviště za krematoriem nedaleko penzionu u Lyžaře. Berlínská nemocnice dnes přijala do péče Američana, který se v Kongu nakazil ebolou. Zvláštní letadlo přistálo na mezinárodním letišti krátce po půlnoci. Na izolační jednotku pacienta doprovodilo 60 policistů. Epidemie eboly, která propukla v Kongu a rozšířila se do sousední Ugandy, už si vyžádala přes 100 obětí.
3: Sport.
4: Tenistka Marie Bousková postoupila na turnaj ve Štrasburku do čtvrtfinále. Ukrajinka Oleksandra Olínikovová duel za stavu 3-1 pro Češku vzdala. Bousková se v dalším kole utká s Američankou Ann Leeovou.
3: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Krásné středeční odpoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas. Tak máme krátce po 17. hodině a pokračujeme v tom našem odpoledním vysílání. Už za chvilku si řekneme, že už probíhá pravá makačka na zahrádkách. Více se dozvíte za malou chvíli. Tak si na to počkejte a mezi tím vychutnávejte další hity na vlnách 101.1 FM.
3: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM.
1: Zahrádkářský servis.
0: Konec května je obdobím plného rozkvětu, kdy nehrozí pozdní mrazíky a je to ideální čas na výsadbu teplomilných rostlin, pravidelnou zálivku, hnojení, vyštipování rajčat a péči o trávník. Ven můžete definitivně vysadit předpěstovaná rajčata, papriky, okurky, cukety a dýně. Do volné půdy vysejte fazole, kukuřici nebo další várku salátů a řetkviček pro postupnou sklizeň.
1: Zahrádkářský

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Po mnoha neúspěšných zkouškách navštíví student profesora se dvěma lahvemi. Dvě za dvě. Nejsem žádný úplatný člověk. A když? Tak nejvíš 4 za 4. The bees on my

0: Hezké odpoledne vám z vln 101.1 FM za celé rádio Jihlava přeje Fugas. Pojďme se teď podívat do historie na datum 20. květen. V roce 1929 v Praze byla ustanovena mezinárodní loutkařská organizace UNIMA. V roce 1938 v reakci na ostré zhoršení mezinárodní situace byl do zbraně povolány zálohy. V roce 1945 Zdeněk Firlinger informoval o jednání se Zorinem ohledně repatriací československých občanů z území ovládaných Rudou armádou. V roce 1968 v Brně byla založena společnost pro Moravu a Slezsko, která usilovala o vznik československé trojfederace Čech, Moravy a se Slezskem a Slovenskem. V roce 2006 bývalý místopředseda ODS Miroslav Macek fyzicky napadl tehdejšího ministra zdravotnictví Davida Ráta.
1: Tasila, panečku.
2: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička z českých

0: podnikáte, tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürli.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicha.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava. Dneska máme středu, je 20. května a právě teď jsou pro vás připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
0: Let po smrti zpěvačky Ivety Bartošové Josef Richtář stále v krabicích skladuje její věci. Jak sám říká, neuběhne den, kdybych si na svou milovanou manželku Ivetku nevzpomněl. Po té tragédii jsem si vzal všechny její osobní věci. Tak jsem se tehdy domluvil s panem Štajdlem. Bylo to lepší, než aby skončili na smetišti.
2: Rádio Jihlava.
0: Své 32. narozeniny oslavila Markéta Konvičková, obklopená svou rodinou a nejbližšími přáteli. Zároveň přiznala, jaké sny by si ještě přála splnit. Ještě chci na safari, tančit ve Stardance, vydat knihu.

0: romantická komedie. Hlavní hvězdou filmu bude americká zpěvačka Jennifer Lopez. Našla tak JLO konečně novou lásku? S Benem Affleckem se rozvedla teprve loni. Vtipkovalo se, že Brad, kolega z filmu, je pro ní britskou verzí Bena. Vyplavalo to na herečku v zápětí.
1: Zatrap, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
2: Rádio Jihlava, 101.1 FM.

0: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Hele, vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
2: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
3: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
2: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezkou středu. Na udělení nejvyššího státního vyznamenání by sněmovna mohla prezidentovi Petru Pavlovi navrhnout jeho předchůdce Miloše Zemana. Mezi poslaneckými adepty na toto ocenění by opět mohli být také třeba spisovatel Milan Kundera, někdejší ministři zahraničí Jaroslav Šedivý a obrany Luboš Dobrovský nebo bývalý diplomat a politik Michal Žantovský.
4: Jihlava aktuálně.
5: Zahajovací koncert festivalu Hudba tisíců Mahler Jihlava včera nabídl skladby Gustava Mahlera i Richarda Wagnera. Letošní 25. ročník bude pokračovat až do 11. září. Zvláštní velvyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff, který vede jednání o ukončení války Ruska proti Ukrajině, v nejbližší době navštíví Rusko. Podle ruské státní agentury TASS to uvedl zmocněnec ruského prezidenta Vladimira Putina pro investice Kirill Dmitrijev.
4: Sport.
5: UEFA zpřísnila trest pro Petra Vlachovského, který byl odsouzen za tajné natáčení fotbalistek Slovácka ve sprchách a šatnách z pětiletého zákazu trénování na doživotní a rozšířila ho na všechny evropské soutěže. Klub FC Slovácko trest považuje za odpovídající.
4: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Závěrečná 60-minutovka s Fugasem na rádiu Jihlava je před námi. No a v té nás čeká třeba informace o tom, že už brzy budeme mít v Jihlavě Evropskou ulici. Počkejte si na podrobnosti a mezi tím vychutnávejte další hity na vlnách 101.1 FM.
4: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

0: Posloucháte podvečerní vysílání Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Výstavba centrálního dopravního terminálu v Jihlavě úspěšně pokračuje a pomalu spěje do finále. A už brzy se řidiči projedou po nové Evropské ulici, která s výstavbou tohoto terminálu souvisí. Zároveň bude zprovozněno parkoviště, které je u terminálu. Od 29. června sem začne zajíždět pouze trolejbusová linka C, ale po zprovoznění ulice Legionářů sem budou zajíždět ještě linky H a E. K terminálu budou zajíždět pouze parciální trolejbusy. Zcela novou trolejbusovou linku bude linka s označením T. Ta bude mít trasu z dopravního podniku přes Masarykovo náměstí k terminálu.
2: Rádio Jihlava 101,5.

hvězdy. A to se tak často nestává, počasí stvořený pro dlouhý cesty. Zdravím terminál A, s úsměvem jsem dostal padáka v práci. Upřímnou závistí praskala kancelář, budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V parku. Děti, proč se tak hádáte? Ale soutěžíme o banán, kdo řekne větší lež. To za mých mladých let jsme měli úplně jiné starosti. Hele Pepo, dej pánovi ten banán.

Americký herec Alec Baldwin nebral si servítky a ostře se pustil do maska. Vítejte v bulvárním okénku. Americký herec Alec Baldwin se veřejně zastal své kolegyně a ostře kritizoval miliardáře Elona Muska za jeho výsledky.

0: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezkou středu. Už 10 kamer hlídá v Krkonoších cesty do Národního parku. Systém má odhalit nelegální vjezdy do chráněného území. Kontroly a následné pokuty ale dopadají i na boudaře a místní podnikatele. Ti tvrdí, že kamery jsou nezákonné. Jedna je nově i v blízkosti klidové zóny nad Pecí pod Sněžkou, kde hnízdí tetřívek a další vzácní živočichové.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Dubnová výzva 10 000 kroků přilákala v Jihlavě a okolí 361 aktivních účastníků, kteří společně nachodili 100 000 kilometrů. Za výzvou stojí organizace Partnerství pro městskou mobilitu, která se věnuje městské i regionální dopravě, změnám ve veřejném prostoru, životu ve městech a čisté mobilitě. Berlínská nemocnice dnes přijala do péče Američana, který se v Kongu nakazil ebolou. Na izolační jednotku pacienta doprovodilo 60 policistů. Epidemie eboly, která propukla v Kongu a rozšířila se do sousední Ugandy, si už vyžádala přes 100 obětí.
2: Sport.
3: Fotbalisté Slávie se po nedělním závěrečném utkání ligové nadstavby z Plzní a převzetí poháru pro mistra potkají s fanoušky přímo na hřišti. Kvůli disciplinárnímu trestu za nedohrané derby se Spartou má Slávie pro utkání uzavřené hlediště a příznivci budou moci duel sledovat na velkoplošné obrazovce před Fortuna Arénou.
2: 101.1 FM. Vaše jednička z Česka.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V porodnici dva tatínci. To je smůla. Musel jsem manželku přivést dva dny před koncem dovolené. No to mi povídejte. Já ji musel přivést půl hodiny před svatbou.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Opýtal jsem se moje duše, či schová se pod vankúše.

0: ci schová sa pod vankúše, v tom jedinom mieste v byte, tam sa nám darí v našej intimite.
1: Témata, která vás baví. Rádio Jihlava. Máme vás

například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající

Ježíšky, si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bolek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Že to není štěstí.

0: Sí.
1: Radio Jihlava 101.1.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Chceš mít celý den dobrou náladu? Dej si do ranního kafe lžičku koňaku. No já jsem to zkoušel, to se nepodařilo. Jak to nepomáhalo to? No to nevím. Nikdy se mi nepodařilo do rána zachránit tu lžičku koňaku.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Shine bright like a diamond.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Buď proklet, zlý čaroději. Ale mýlíte se, já nejsem zlý čaroděj. Já jsem dobrý muž. Promiňte. Buď proklet, dobrý muži.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tohle svět je sice super, ale někdy není tak úplně super. A tohle holka, ta Hanka, to je fakt citlivá. Fakt super holka to je. A já jsem jí to všechno řekl, že s ní chci žít, že jí mám rád.
2: Jak žít? Ty už jednu holku máš, ne?
1: Cože?
2: No Alici, ne?
1: Jakou Alici?
2: No jakou Alici asi?
1: No to bych si přece... A ty myslíš Alici? No s tou jsme se rozešli, ne?
2: Nerozešli.
1: Co, když jste byli na tom nádraží, jste jí mávali, jste křičeli ahoj?
2: Ty, já jenom za tetou do Německa.
3: A kámo, jsi úplně vyřízený. Ty fakt už ani nevíš, pomalu s kým chodíš. Víš vůbec, jak se jmenuješ? Fakt to nehul, jako, fakt nehul to, hele.
1: Ty vy mě chcete dostat do nějaký schýzy, nebo co?
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

uliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný, správný, správný směr.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tluk od srdce v peří a proti němu svět, svět plných bitých fretek.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No koukáte, co? To je moje. Kupovat lacino krásné věci. S kazem třeba. Ale nekupte to, když je to tak výhodný. To je co? Já vám hned jednu dám. Sice už se nenosej, ale nosit se budou. No, chybějí kroflíky, chybějí dírky pro kroflíky, proto...

0: Tak to jsou vodní vědra. Oni maličko tečou. Ale tady jsem výhodně koupil flastry. Tak tady máte jedno vodní vědro, vojenský a jedno leukoplast. Jedno vědro mě přišlo na 90 halířů. No to je zadarmo. Nemají talíře. No nekupte to, když za jeden jsem dal 50 korun. A talíře jsem koupil zvlášť skoro zadarmo. Teď si zahrajeme. Koupil jsem 50 desek za korunu kus. 25. hraje jenom do polovičky. Ale 25 zase od polovičky až do konce.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Už jsem vám povídal ten vtip o tom nahluchlým, jak přišel k ušaři. A ten ušař mu povídá, pijete?
2: No a ten dotyčný povídá, a co máte dobrýho, pane doktore? Ne, to už jste mi povídal.
1: Já to neznám.
2: No tak.
1: Jsem to zapomněl možná, nejno. Víte, ale já vám chtěl říct jiné. Já jsem vám chtěl říct, jak taky ten ušař povídá, pijete?
2: Jo.
1: A ten pacient na to, no tak já si přihnu rád, pane doktore. A ten odborník povídá, tak nepijte a budete slyšet.
2: Jo.
1: A ten pacient povídá, to se na to vykašlu, pane doktore, máš to, co piju, je daleko lepší, než to, co bych mohl slyšet.
2: Mně se tady zdá přinejmenším nevkusný dělat si legraci z nedoslýchavých. Zejména, ano, když vy sám jste hluchej.
1: Jak, prosím?
2: Jak ta bílá kopřiva, hluchavka.
1: To je nevkusný, no. Tohle, to je nevkusný. Já na tom nejsem náhodou tak nejhůř. Připouštím, že můj sluch není prvotřídní kvality, ale furt ještě slyším něco, co chci. Já jsem byl tuhle zrovna taky u ušaře tedy a narvaná čekárna, otevřeli se dveře ordinace a sestra povídá, další prosím. Já vletěl do dveří a ona povídá, pardon, jste na řadě? Já povídám, ne, sestro, nejsem, ale jsem jediný, který vás slyšel.
0: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Před bouřkou, když klesne tlak, tak to jsem na umření.
2: No to a taky, co tam máš dál?
1: Ty křečový žíly.
2: Podívej se na moje. Gumový punčochy nosíš?
1: Nosím.
2: A na venol bereš?
1: Beru.
2: No tak. Tak dál.
1: Nesu pivo. Někdo zavolá, platím. Já otočím hlavu a už ji nedám zpátek.
2: A celý se otočit můžeš takhle?
1: To jo.
2: Tak neotáčej hlavu, otáčej se celý. No povídej.
1: Nespím. Probudím se ve 4 ráno a už nezaberu.
2: To je v tomhle věku normální a nespím o půl čtvrtí. Co dál?
1: Klouby. Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáneš.
1: No nakonec jo, pač musím.
2: Tak si nestěžuj. Jsou lidi, co nevstanou.
1: Pane doktore, vy všechno zlehčujete. Já nejlíp vím, jak mi je. Já už tady dlouho nebudu.
2: Chceš lázně, Bedřichu?
1: Nechci. To mi neudělalo dobře.
2: Tak jeď k moři, zavři hospodu a jeď.
1: Tam jsem byl před loni, tam trpím průjmama.
2: Tak jeď do Tater.
1: Já nesnáším výšky.
2: Tak víš kam jeď? Jeď do Pelhřimova. Prohlídni si krematorium. Ať víš, do čeho jdeš. Další.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: že se ví, co Bůh chystá.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: odpuštění, pak ta předsedkyně komise říkala, ten váš chlapec je takový veselý, co? Jsem říkal, proč myslíte? Tak měl takový veselý odpovědi. Jsem říkal, možná jste měli veselý otázky. To jsme teda neměli v žádném případě. Jsem říkal, na co jste se ho ptali, že byl tak veselý? Normálně jsme se třeba ptali, jestli si teda bych chtěl bratřička nebo sestřičku, nebo to věkový rozpětí, jak by si představoval, to my se tak ptáme každýho člena rodiny, abychom zjistili, jestli je tam nějaký celkový jednotný názor na tuhle věc. To je naprosto normální, to nám nemusel tak odpovídat, jak nám odpovídal, víte? Říkala, co vám říkal? Ani se neptejte. Co říkám, je to můžete klidně říct, co vám říkal? No, tak on nám říkal, že jemu by nejvíc vyhovovala 16-letá dlouhonohá blondýna. Máme v pořadu taky připravenou pohádku a děti, a vy už ji měli za sebou. Moje soninka už taky půjde spát, ona čeká, že? Ona už pátky nepotřebuje, ona už chodí do první třídy, ta už baví rodinu sama. No, ona je po mně, samozřejmě. Ona přinesla ze školy takovou legraci, jo. Všechny nás nutila, abychom prej říkali ping-pong a přitom nezavírali pusu, jo. No a teď všichni, no, zkuste si to, no, to je opravdu, to zkuste, opravdu, to je velmi zajímavé, ing-kong, ing-kong, jo. Celá rodina tam kvílela, ing-kong, ing-kong, tam to vypadalo jak na čínském trhu, ona měla radost. Teď měli jsme návštěvu na Háhlovský, ten otrávený, pak byl zase nemocný. Já se mu posmívám, on byl úplně vyřízený. Oni vám ukradli samolepící tu dálniční známku s celým předním sklem. Tak on naštvaný, teď soninka pořád a dělá ping-pong a nezavírá pusu. Teď on ji nezavře stejně přes ty zuby, rozumíte? To bylo děsně veselý, jak všichni včetně náložky, jak ing-kong, ing-kong. A teď ona ke mně, a já jsem nechtěl, mě to bylo takový, rozumíte, a proč bych to dělal? Já jsem takový osvětový otec, rozumíte? Já jsem si ji posadil na klín a teď jsem mi naprosto vážně říkal, Soninko, já jsem chtěl vysvětlit, co jsou to retnice. Jsem říkal, Soninko, v naší abecedě jsou určité hlásky, při jejich tvoření používáme rtů, proto se jim říká retnice, jako třeba P nebo B, víš? No, a když svému starému otci dáš za úkol, aby řekl nějaké slovo, ve kterém jsou retnice, a přitom nesmí použít pusu, tak ze svého otce děláš vola, Soninko, ne? No. Protože to je jenom vtip, protože samozřejmě to nejde. A ona mi říkala, tatínku, fakt to jde, já umím říct ping-pong a nezavřu pusu, hele. Stolní tenis.
1: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No, a pak jsem šel, tam byly necky, a tam nějaký chlap, tenkrát život ty elektřině jsme toho moc nevěděli, tam měl induktor patrně, tam bylo napsáno, za korunu, vem si pět. Tak já jsem hned dal korunu, pak já jsem měl rychle, já mi myslel velice rychle na tyhle ty věci, jak zbohatnout. Furt jsem viděl toho Edisona, on přežárovku, já přes necky jsem si řekl zbohatnout. Položil jsem svoji poctivou korunu, strčil jsem ruku na tý vody, už jsem měl strašnou klepotici, tu pěti korunu nikdo nemohl vytáhnout. Ale co vám budu povídat, já byl blbý dítě, ale tam byli vzdělanci, kteří chtěli v té vodě prostě si pomoct k majetku. Řekl jsem si, už to nikdy neudělám, příští rok jsem si řekl, co když tentokrát se mi to povede, korunu, a zase jsem přišel o korunu. No a pak už jsem to moc neměl, tam byla nějaká bouda, tam bylo napsáno, takhle jste se ještě nezasmáli, tam jsem přišel, tam ani se nesnažili, ukradli mě zbytek peněz a vyhodili mě. Rok co rok jsem si říkal, nebudu, prohlídnu si nejdřív pout, pak se rozhodnu, co komu koupím, jenomže my s Kostelkou máme takový povahy, že my když máme v kapsi 5 korun, chováme se na 50 okamžitě. Byl jsem bez peněz a jediný štěstí bylo, že tam z naší ulice paní Prudíková prodávala kvašný okurky. Dědek to už vždycky ráno, studený ze síně, v takovým tom vtykádí přivez na trakaři, a ona vždycky tam stála takhle, že jo, a my už neměli penízky, tak tam těch zájemců byla spousta, paní Prudíková, dala byste nám trošku láku z okurku. My už nemáme peníze po tom tureckým medu, že jo, nám to bylo... A ona vždycky, počkejte, jak obsloužím, a dělala velice hbitě takovou tu, ten kornout, že jo, a dala do toho lák, tam byl kopr, cejdino, všecko možný. Takže jsme měli vystaráno, vždycky jsme tu pouť končili zdarma u toho, jenže oni měli nějak na starý kolena dítě, což v obyčejně, když mají starý rodiče dítě, to nějaký genius, tohle byl blbec. Ještě nepřející. On neměl pořád ještě mluvit a už nám tuhle tu radost vzal z toho hlad, protože jednou jsme nám přišli a já pan paní Brudíková, ona říká, jo, počkej, nalírá nám, a ten kluk počká, až se napijem, povídá, se vám divím, že to pijete, dědě do toho chodí chcát. To bylo hrozný. Všimněte si, že to bylo batole, že neuměl říct ani dědek, řekl dedek. Ale tamto druhý, aby jsme to jo nepřeslechli. Já to okamžitě odložil, ale víte, že už tam mezi náma se našli hamouni, který taky se zarazili, ale pak rastali dál, protože já v tom toho dětka necítím. No a teď ale tohle jsem už nevyprávěl těm svým vnoučkům, to už říkám jenom vám tady, pač vím, že se to neroznese o tu. Došli jsme k tomu k stánku, kde byl prostě ten normální zaměstnanec parku kultury nebo nějakého drobného zboží. Já pám, děti máme smůlu, turecké měli vyprodaný, on povídá, to byste tomu dal, co je tohleto? A pám, to je nějaký holicí mídlo. To je jako z Albánie holicí mídlo, že ještě přejou těm zabaleným, pár děti tam napsáno turecké mídlo. Já pám, jo pane, to už jsem si koupil teď v poslední době takové věci, že tam bylo napsáno něco jiného, než co jsem tam dělal. A on povídá, no nemůžu si pomoct, já to jen prodávám. Já pan, tohle vám děti nekoupil. Oni, a dědinku, kup nám to a tohle, teď podám, tak já si řeknu. Tak dobře, ovšem, dovolte takový malý ponaučení, povídám. Tady u Martinka je to úplně lhostejný, ten s tím může dělat, co chce, až má ještě mléční zoubky, tomu narostou nový. Ale Zdeničko, ty už máš stálý zoubky, musíš si dát pozor. Když ti ulomí se nebo vypadne zoubek, už ti nenaroste. A teď jako správný dědek instruktor. Povídám, podívej se, žádný nějaký tahání, hryzání, rozbalil jsem, to vypadalo skutečně jak mejdlo. Olici, jako jak byly ty špalky, že jo. Pán, takhle to uchop, kousni a pa, a špičák je v hajzlu.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No, pojďme do praxe. Když potkáme otylého člověka, jak mu řekneme?
2: A zdar tlustěchu.
1: Ne, to je právě ho urazíš.
2: Tak tě Bůh buřte.
1: Ne.
2: Špekoune.
1: Ne.
2: Tak španělské by nám nerozuměl. Doň vepřoň. Nebo takový shakespearovský příměr krásný. Otylo. Pane, vy jste ale pěkné otylo.
1: Podívejte se, jak se krásně dá říct o někom třeba. Je po neboštíku vepři syn.
2: To je hezká nadávka, taková staročeská.
1: Ano.
2: Pane, vy jste po neboštíku vepři syn. A paní, vy jste po neboštíku svině dcera. O mámě, taková machrata.
1: Celý jsi to otočil.
2: Co jsem otočil?
1: Otočil jsi to celý.
2: Já jsem to otočil?
1: Ano.
2: No jo, já to opravím. No. Pani, vy jste po neboštíku dceři pěkná svině. No. No to je ještě horší. To je horší.
1: Hele, pojďme si vzít, když má někdo málo vlasů, jak mu řekneme?
2: No tak plešoun.
1: Toho urazíš?
2: Volá palic?
1: Ne.
2: Bleskovka?
1: Ne.
2: Přírodní skýne?
1: Taky ne.
2: Řekneme, pane, vy máte na hlavě dálnici. A ty, co mají tu přihazovačku, tak mají dálniční obchvat. To jsem slyšel někde v rádiu.
1: To není ono ještě.
2: To ještě není ono. To už nevím teda.
1: Podívejte se, jak libozvučně zní, třeba když o někom řeknete, má čelo až na lopatky.
2: To je hezky, no. Některý i níž.
1: U některých se to vepředu až propojí, že jo?
2: U některých se to i vymění.
1: Můžeme o takovém člověku říct si třeba, na tobě veš nezabloudí.
2: To je hezký příměr, nebo na velkým gruntě malá úroda.
1: Ano.
2: To je ze zemědělství. O někom se to dá říct i vovnitřku hlavy.
1: Pokud potkáte přátelé samozřejmě v globálu.
2: Nebo v jiném obchodě, jak už je dneska jedno.
1: Globál.
2: V Tesku, v Bile.
1: Globál není obchodní dům. Pokud v globálu potkáte krasavce tady typu Alojze, neříkejte mu, že je to z Růdička, ale oznamte mu, že je pěkný naopak.
2: To mě neuráží.
1: Prosím.
2: Pěkný naomak. Pani si to zkusila tamhle. A jak byla spokojená.
1: Já jsem říkal pěkný naopak.
2: No, to je něco lepší. No.
1: Nebo můžete říci, vypadl pánu bohu z formy.
2: To mě neuráží, ale jsou ještě lepší příměry.
1: Ano.
2: Dejme tomu třeba, já nevím, pán mu neměl den, když ho dělal.
1: To by pán mu nesměl mít aspoň týden, pač tohle se nedá udělat za den. To je tolik odchylek oproti nákresu normálního člověka, že to nejde takhle rychle.
2: A víte, jak se dá urazit někdo, kdo je jako méně inteligentní?
1: No,
2: žádný obligátní idiot nebo blbče, to už je dneska přežitek. Velmi decentně, třeba o vás by jsem řekl latinsky, že máte na mozku bacillus pitomeus. Ale má takový krásný staročeský příměr. Studoval až po krk, do hlavy mu nepřišlo. No. Nebo takový ještě hezký, archaický, takový pěkný příměr. Má jazyk po poschodí ještě, že rozum.
1: No tak je.
2: Tady to vypadá na tři patra bez výtahu.
0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Po dokončení stavby zůstal ve stanici Maramba jako její přednosta. V této stanici nebyl provoz příliš hustý. Jen dvakrát v týdnu přijal a vypravil vlak a přehodil výhybku. Poněkud nudnou službu si Cimrman krátil pozorováním a výcvikem africké zvířeny. Na dvorku za bambusovým nádražíčkem choval papouška, paviána, žirafu, afrického boxera a pštrosa. Naučil zvířata kouskům, které mu ulehčovaly již tak dost lehkou práci. Tak v ohlušujícím dunění viktoriiných vodopádů nebyl například slyšet blížící se vlak. První, kdo ho za kopcem spatřil, byla žirafa. Uchopila do svých jemných písků klec s papouškem a přenesla ji přes střechu nad peron. Odtud pak papoušek hlásil, na první kolej přijíždí vlak z Lusaky. To bylo signálem pro paviána, aby skočil do kolejiště a sklonil se k výhybce. Strojvůdci tak dal svým červeným zadkem znamení stůj. Poté přehodil výhybku. Zároveň s tím vběhl africký boxer do domku a olízl spícímu Cimrmanovi tvář. Ten si nasadil čepici a vlak ze stanice vypravil. Jediný, koho se nepodařilo zapojit do práce, byl pštros. Ten jenom strčil hlavu do písku a nechal ji tam tak dlouho, dokud vlak neodjel. Nad tím se Cimrman často zamýšlel. Pštrosí chování mu nešlo dohromady s Darwinovou teorií o přirozeném výběru. Chápal, že například dikobraz přežil díky svým bodlinám a antilopa díky své rychlosti. Ale tvor, který tváří v tvář nebezpečí schová hlavu do písku v bláhové iluzi, že není vidět, a přesto ještě nevyhynul, je podle Cimrmana důkazem, že Darwinova teorie má vážné trhliny. Ani Pavlovovo učení o podmíněných reflexech neodpovídalo jeho zkušenostem. Cimrman dělal například pokusy na svém boxerovi. Před každým krmením mu zazvonil na zvonec, ale ani po roce výcviku nespozoroval, že by slinné žlázy zvířete na signál nějak reagovali. Jeho boxer prostě slintal pořád. Děkuji za pozornost.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Další můj blízký příbuzný, kterého celkem dobře znám, je babička Jarka. Nikdo z naší rodiny si není jist, jestli je babička Jarka maminka maminky nebo maminka tatínka. Je to zkrátka problematická figurka. Jistě se ptáte, jak mohlo k takové nejasnosti vůbec dojít. Když byli mý rodiče a prarodiče mladší, dělali si stále ze mne legraci. Jednou říkali, že je babička Jarka otcova matka, jednou zase, že je matka maminky. Bavili se, když jsem byl zmatený. A jak stárli a zhoršovala se u nich skleróza, přestali si být jistí, co je vlastně pravda a co je legrace. Žádný písemný záznam se taky nedochoval. Když byl jeden čas nedostatek papíru a na pultech se dlouho neobjevil ani ten toaletní, naše rodina se bez papíru nemohla obejít a postupně spotřebovala všechny knihy, časopisy, bankovky a nakonec vzali za své bohužel i křestní listy. Ale mě nejasný původ babičky Jarky nikdy nevadil. Babička pro mě znamenala hlavně mnoho v dětství. Vyprávěla mi pohádky, učila národní písničky. Učila mě také různým příslovím, ale byla někdy hrozná popleta a často přísloví překrucovala. Říkala například, že kdo visí na šibenici, ten krade a skončí jako lhář. Babička to neměla v životě s dědečkem lehké. Dědeček pil a chodil každý den pozdě v noci domů. Jednou to babička nevydržela a začala na něj křičet, že je opilec a kdo ví, kde byl, že byl jistě u nějaké ženské, že toho nemá zapotřebí, že si mohla vzít burdu, který nepije a tak dále. Dědeček už to nemohl poslouchat a zakřičel na babičku. Nekřič, jdi ven, oběhni 10x chalupu, to tě uklidní. Babička ku podivu poslechla a vyběhla ven. Za chvilku se připotácela s úplně sedřeným obličejem, krvavou boulí na čele a rukou zlomenou v zápěstí. Chtěla pod mě oběhnout chalupu a úplně zapomněla, že mají řadovku. A to byla poslední kapka do ohně. Od té doby babička dědečkovi už nikdy nic neřekla. Navzdory tvrdému zacházení se babička dodnes těší pevnému zdraví a vysokému věku. Má jen slabou cukrovku a nesmí jíst nic, v čem je cukr. Když má třeba hroznou chuť na buchtu, může se do ní zakousnout, ale musí zase pustit. Já babičku obdivuji, jakou má ve svém věku energii. Rozhodla se, že se naučí na stará kolena jezdit autem. Minulý týden měla možnost si zakoupit úplně nový Mercedes 300 SD s automatickou převodovkou, kouřovými skly, mahagonovou palubní deskou a klimatizací. Nakonec babička to auto nekoupila, protože neměla peníze.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V našich intimních hovorech budeme mimo jiné hovořit také s umělci, jejichž hlavním tématem je láska. S umělci, kteří lásku zpracovávají nejrůznějšími způsoby a ta se zpětně promítá do jejich uměleckých děl. S mikrofonem jsme tedy zašli za avantgardním malířem Jaroslavem Mazalem. Mistře, hlavním námětem vašich obrazů je akt.
2: To je fakt.
1: No a také milenecká tematika. Diváky by určitě zajímalo, víte, kde berete zdroje inspirace? Protože vaše milostné motivy bývají někdy velice odvážné. Například si tak namátkou vzpomínám na obraz, který jste nazval Láska ve křoví, nebo jiný také zajímavý pohled na lásku, který jste nazval Láska klíčovou dírkou.
2: Ano, ten úhel pohledu je vždycky rozhodující. Já prostě chodím, dívám se a pak maluju.
1: Ano, vidíte, leckdy zajímavé věci. Podívejte, vaší doménou jsou ale přece jenom akty. Jak přistupujete k tomuto, řekl bych, citlivému tématu?
2: S láskou. S láskou bez této nejde. Umělec musí vzplanout, aby mohl tvořit. Já tvořím z jakéhosi vnitřního přetlaku. Jo, jakési vnitřní komprese.
1: Ano, právě proto jste také považován za zakladatele českého kompresionismu.
2: Vezměte si moje nejslavnější obrazy.
1: Tak vemu si rád, mistře, to bych ani nečekal. Vemu si tamhle ten, ten se mi líbí taky.
2: Nechte to ležet. Myslel jsem obrazně. Pane, já už maloval všemi malířskými směry. Realismus, surrealismus, během své dovolené s Čedokem v Havaně jsem zvládl i kubismus.
1: To je hezké. No a řekněte nám, co v současné době?
2: No tak já teď hodně spím a ty snové vize pak maluju. Takže momentálně se ubírám směrem, který se nazývá hajáismus.
1: No, podívejte, snad nic neprozradím, když vám prozradím, že jste pro letošní rok hlavním kandidátem na cenu nejúspěšnějšího malíře roku v anketě o Zlatého slavíčka. Takže já vám gratuluji a děkuji vám za rozhovor.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Všechny psychologické příručky radí, aby ženy v momentě, kdy zjistí, že svého milého neochránili před spáry nevěry, zachovali rozvahu, vyčkali moudřejšího rána a do stavu věcí rozhodně nezatahovali děti. Opak je pravdou. Muži sice nenávidí scény, nenávidí pláč, ale taky nenávidí své špatné svědomí.

0: a milují pocit, že bez nich se zhroutí svět. A proto ideální scénou, když chce váš muž opustit společný byt, je, když jedno dítě visí na manželově levém kotníku, druhé na pravém kotníku a vy sama se mu houpáte na krku. Pes kňučí v pozadí. Pak váš muž musí, prostě musí pochopit, že vy tři, dva drobečci a vy, bezmocná, plačící oddaná, bez něj, silného, chrabrého, jedinečného, nedokážete žít. A kdyby váš muž měl pocit, že bez něj žít klidně můžete a šel za svou novou láskou, tak mu schlaďte hlavu. Ano, situace došla tak daleko, že váš partner prostě poslechl hlas svého blbého srdce a pak už je na slzy, prosby a výčitky pozdě. Pak nastal čas na pomstu. Má šestá rada zní zvláštně. Kupte si 25 makrel. Jedna moje kamarádka žije ve Filadelfii. Její přítelkyně se už měla vdávat, když zjistila, že její milý má ještě jednu přítelkyni a že tu si chce vzít ještě dřív než ji. Přítel kamarádku požádal, aby se odstěhovala z jeho bytu. Udělala to. Ale než to udělala, tak koupila 25 syrových makrel a nacpala je do konzoly na záclony. Pak každý den z bytu kamarádky o dva domy dál pozorovala dalekohledem, jak si k jejímu bývalému nová milenka stěhuje své věci. Za týden dalekohledem viděla, jak se dvojice hádá. Pak viděla, jak si milenka ustýlá v jiném pokoji. Pak viděla, jak její bývalý nechává všechny pokoje nově tapetovat. Pak viděla, jak milenka odmítá překročit práh jejich bytu. A pak viděla, jak nakládá všechen svůj majetek do stěhovacího vozu. Nejveselější se kamarádce zdálo, když zahlédla, jak stěhováci nahoru na všechny ty krámy opatrně kladou konzoly na záclony.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.